Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Budeš mít rád, ale

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic Rock Non-Stop.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio B. Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Víkendový guláš Radio B.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Odborníci radí před odjezdem odpojit některé spotřebiče ze zásuvky. Riziko požáru hrozí hlavně u zařízení s vysokým výkonem nebo teplotou, jako jsou mobilní klimatizace, fény, fritézy, topinkovače či přenosná topidla. Nebezpečné jsou také starší kávovary a spotřebiče s poškozenými kabely. U Hauswaldské kaple na Šumavě vznikne nová střížka a skleněná socha Panny Marie. Úpravy připomenou 20 let od obnovy místa, které bylo v 50. letech zničené. Požehnání nových prvků bude při pouti 15. srpna. Více Ondřej Uher.
2: Nechtěli jsme do té zříceniny nebo do té ruiny zasahovat násilně. To nám přišlo, že vlastně to má své kouzlo, a tak jsme si říkali, že postavíme něco, co to jako překryje, co to bude chránit, ale zároveň nenarušíme tu historii a toho ducha toho místa. Takhle vznikl ten nápad udělat takovouhle jako dřevěnou střížku. Je to svěží prvek, ale to místo myslím, že jako vlastně hezky doplní.
1: Pokud máte doma moc nevyužívané kolo, tak tlak v pneumatice se týdně zmenší až o 2%. Pneumatiky je tedy před jízdou nutné znovu dofouknout podle hodnot na bočnici pláště. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Vaše žena!
3: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
3: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
5: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Začneme něčím pro autíčkáře. Prodej čínských aut v Česku výrazně roste. V prvním pololetí se jich prodalo přes 7,5 tisíce, meziročně o 88% více a jejich podíl na trhu se zvýšil skoro na 6%. Nejprodávanější je Omoda s téměř 3 000 registrovanými vozy. Druhé místo drží MG. Pandemie obezity se netýká jen lidí, přibývá i psů s nadváhou. Podle odhadů je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsku. Zvířata pak mají problém například s oběhovým systémem nebo s klouby. Zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou má nové hnízdo pro sanitky i záchranáře.
7: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
6: Víkendový guláš je u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasická rocková muzika.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: Dobré ráno, býťáci. Je neděle 2. srpna roku 2026. Svátek má Gustav, no jednoho jsem znal, ale toho jmenovat nebudu. No a jen pár minut po 8. hodině ranní už je tu spolu s vámi ve studiu Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích Jirka Rogl. No a hned na úvod dnes si dáme něco z West Side Story. No tak nebojte se, nebudu měnit víkendové téma, ale na druhou stranu každý přece ví, že melodii z té známé Ameriky, z toho slavného muzikálu Leonarda Bernsteina, začíná jeden krásný metalikovský kousek z toho taktéž slavného černého eponymního alba, které již teď za pár dní 12. srpna oslaví půlkulaté a tak trochu neuvěřitelné 35. narozeniny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard.

0: Heart a Metallica na rádiu Beat.
1: V roce 1999 se Def Leppard po několika letech experimentování vrátili ke zvuku, který je proslavil v 80. letech. Prvním singlem z alba Euphoria se stala skladba Promises a fanoušci ji přijali s nadšením. Nebyla to náhoda, na jejím vzniku se totiž znovu podílel legendární producent a skladatel Robert John Matlang, muž, který stál i za alby Pyromania nebo Hysteria. Jeho rukopis je ve skladbě slyšet, hlavně v těch typických vícehlasých vokálech a chytlavém refrénu, no co si budem povídat, za mě jako dobrý, jak jinak.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: No a teď už to mám k tomu pohodovému nedělnímu dopoledni jednu krásnou a chutnou hudební lahůdku, a to za prvé pro fanoušky westernů, za druhé pro milovníky muziky Ennia Morriconeho a do třetice pro fandy právě zde o tomto víkendu oslavované americké Metallica. No a jakže to všechno jde dohromady, no tak samozřejmě právě nádherná melodie z westernové a jak říkáme oblíbené klasiky, hodný, zlý a ošklivý, ta, která zazní, když ta zmíněná trojice konečně objeví hřbitov, na kterém se skrývá kýžený poklad, už dlouhá léta vždy zahajuje koncerty právě téhle slavné metalové legendy. No a my si trochu téhle sváteční atmosféry vždy plné očekávání užijeme z parádního koncertního soundtracku k filmu režiséra Nimroda Antala, toho s názvem True the Never z roku 2013.

0: Trochu britské nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Radio Beat.
1: No a my pokračujeme zase s Def Leppard, legendou z anglického Sheffieldu, a já vám mohu slíbit, že tu určitě i dnes, stejně jako o celém víkendu, dojde na ukázky ze všech 11 studiových alb téhle kapely, zazní i nějaký ten živáček či raritka, ale teď už tu mám zase tu Pyromany, čili Pyromany z roku 1983, to se nedá nic dělat, tam se nám to těmi hity a naprosto zásadními skladbami jen hemží a už nám tak tedy hodinu téměř uzavírá neodmyslitelný kousek víkendu jménem Rock of Ages.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Navigace může fungovat i v tunelech, a to bez GPS, díky takzvaným Bluetooth majákům. Ty vysílají polohu přímo do telefonu a pomáhají aplikacím přesně určit směr jízdy. Funkci ale je často nutné v navigačních aplikacích ručně zapnout. Rozvodí velkých řek nebo dokonce moří či oceánů je vždycky zajímavá záležitost. V historii tady často vedly hranice nebo místa, kde bylo něco důležitého. Kostely, studánky či třeba prameny. Na jedno takové místo v českém lese nás pozve Kuba Turek z horydoli.cz.
6: Němci to znají pod jménem Oberpfalzerwald, ale to rozvodí se nachází na českém území, čili tam neprochází státní hranice, i když samozřejmě dříve procházela. Jedná se o pramen Radbuzy nad obcí, která se jmenuje Rybník, a 300 metrů od ní pramení Nemanický potok, který se posléze jmenuje Švarcách, stane se říčkou a tahle ta říčka vtéká do Náby, to pokračuje do Dunaje a Dunaj teče do teplého Černého moře. Řeka, která se jmenuje Radbuza, to je ryze česká řeka, míří k nám do Čech, do Berounky, Berounka teče do Vltavy, nad Prahou se do ní vlévá, vlévá se potom na Labe a teče do studeného Severního moře. Čili jsme u dvou úplně jiných moří, úplně jiných kultur, úplně jiných počasí a tohle to všechno si můžeme užít aspoň v představách 300 metrů od sebe.
5: Microsoft testuje hlubší propojení mobilů s Windows 11 přímo v systému. Nově mají být zprávy, fotky i soubory dostupné bez otevírání aplikace a přibydou rychlé funkce na hlavním panelu i sdílená schránka s historií. Zatím není jasné, jak změny ovlivní výkon zařízení. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: 6:09 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a teď schválně, víťáci, najde se mezi vámi taky někdo, kdo byl 11. září roku 1988 na budapešťském MTK stadionu, kde v ten den vystoupila právě zde o tomto víkendu oslavovaná Metallica. Pokud ano, dáte mi jistě za pravdu, že to teda byla velká paráda, a protože to turné k albu Unjustice for All právě tam startovalo, měli tam ještě trochu technické problémy se stavěním té obrovské sochy spravedlnosti, která se ve finále zase zřítila a rozpadla, přesně jako ta spravedlnost sama. Kromě toho, že to byl ten nářez, až se nám, jak tam říkal jeden kamarád, srolovali ponožky, zazněly tam skladby z tohoto alba celkem 4, ještě před vydáním desky samotné, i když mě teď vlastně jeden známý říkal, že si ji právě tam koupil, takže to bylo minimálně natěsno, a ty skladby tam taktéž měly koncertní premiéru. My jsme je tam tedy, nebo já osobně jsem je tam slyšel, tyhle písně, tyhle songy, vedle těch tehdy už starých a osvědčených jako úplné novinky. No a tady tak je právě skladba jménem Unjustice for All, tedy A spravedlnost pro všechny, kterou tam ostatně celý ten koncert začínal.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: No a je pravda, Beatáci, že tu v případě těch Def Leppard, jejichž muzika je právě na řadě, trochu jako vyzdvihuju a nadržuju těm klasickým nahrávkám téhle kapely z 80. let, no ale teď se musím přiznat, že mě osobně skutečně hodně baví a občas rád poslouchám tu v současnosti předposlední v pořadí 11. studiovku z roku 2015. No je 11 let stará už a ta zůstala bezejmenou, či chcete-li, jmenuje se zkrátka jen Def Leppard. A možná i díky návratu k jistotě dublinského studia Joe's Garage má takový velice příjemný, neagresivní zvuk, třeba basa Ricka Savage, tu zní v skutku parádně a co je důležité, nalézá se tu v skutku nemálo dobře napsaných a pěkně s invencí a profesionalitou vystavěných skladeb, a to včetně té hned úvodní, té s názvem Let's Go.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: No a já navážu hned na tuhle víkendovou upoutávku, tenhle vstup, a mám tu tak opět před sebou v rámci toho našeho víkendového dvouprofilu dvojici alb Metallica z let 1996 a 97. Alb s názvy Load a Reload. Já osobně bych z nich možná udělal jedno pořádně silné a nabité jedno album, ale to je pouze můj názor, se kterým samozřejmě skalní fanoušci Metallica nemusí souhlasit. V každém případě teď sahám právě po druhém z té dvojice alb a mám tu tak před sebou titul Reload a z něj jsem vybral skladbu, kterou si s Metallicou pohostinsky zaspívala dáma s velkým D, ta, kterou jsme také měli možnost vidět solo na koncertě v pražské Akropoli či později také v divadle Archa na Poříčí a která nás bohužel v loni ve věku 78 let opustila. Ano, Marianne Faithfull. No a ještě název skladby, tak ten je samozřejmě Memory Remains.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: No a dnes tu mám samozřejmě to vůbec nejúspěšnější album Def Leppard, jímž je a s tím se nedá nic dělat Hysteria z roku 1987. Je plné velkých hitů, krásně napsaných rockových, až tedy poprockových, řekněme, písní protkaných těmi nádhernými, pestrými vokály, no a jak víme, a jste mi o tom někteří znovu psali a připomínali, k jeho prodejnosti a slávě bezesporu přispěli fakt, že muzikanti s nahráním a vydáním alba počkali celé 3 roky na uzdravení a rekonvalescenci svého kolegy a především kamaráda bubeníka kapely Ricka Allena, který bohužel v prosinci roku 1984 přišel při autonehodě o ruku. Původní vydání téhle desky obsahovalo 12 písní a pišnilo se stopáží 62 minut a 32 vteřin, což bylo přece jenom poměrně hodně a přesto vyšlo jako klasický vinyl. Všechno se to vešlo na jedno LPčko a vzpomínám, že přesto hrálo velice dobře. Je to zkrátka parádní práce i po zvukové stránce. No a z alba Hysteria jsem jako další takovou povinnou ukázku vybral velký hit a úspěšný single jménem Animal.

0: Rádio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Wow. Není to kohout?
3: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Začneme něčím pro cestovatele a dovolenkáře. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní totiž voda a řeka je sjízdná jen na některých úsecích. To některé milovníky vodáckého sportu odrazuje. Bude se stavět heliport, ovšem nebude jen tak obyčejný. Tady je Honza Navrátil.
7: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
6: To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Teď další rocková pecka.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: 7:10 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No já tu hned mám vzpomínku na strejdu Lemmyho. Ano, teď už se všichni pěkně probudíme za libých tónů písně Overkill, která byla původně vydána jako single na 7-12-palcovém vinilu v roce 1979, kdy Motorhead hráli ještě v takové té klasické sestavě Lemmy, Eddie Fast Clark a Phil Animal Taylor. No ale protože máme víkend s Metallicou, zazní tu samozřejmě její verze, tedy verze téhle skladby, tak jak vyšla v roce 1996, co by B strana singlu Hero of the Day, a zase prosím hlasitostní čudlík, čili volume pěkně doprava.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No a my v případě Def Leppard nemůžeme pokračovat snad ani jinak než další ukázkou z veleúspěšného multiplatinového titulu Pyromania, slavného alba z roku 1983, jednoho z těch, které nesmí chybět v žádné domácí sbírce pravého rockového fandy anebo potažmo zkrátka žádného býťáka. Těch platinových desek dostala tahle nahrávka mimochodem 10, což se při prodeji na 10 milionů kopií tak nějak jako nabízí. No a my si teď právě z téhle Pyromania, nebo chcete-li hezky česky Pyrománie, dáme velký hit, vám dobře i z vysílání rádia být známou skladbou, přímo tu úvodní skladbu, čili otvírák jménem Rock Rock, v závorce s dodatkem Till You Drop.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: A já tu zase pročítám poctivě všechny ty vaše vzkazy a maily a koukám, že mi někteří z vás píšete a vlastně to můžeme klidně pojmout třeba i jako výzvu pro ostatní, jaké bylo vaše první setkání s muzikou Metallica. Přece jenom tady je to období, kdy se tahle kapela pohybuje na scéně hodně, hodně dlouhé a každý si mohl tu jejich poměrně nezaměnitelnou muziku oblíbit v docela jiném tom období. Mně osobně se jako první dostala do ruky nebo spíš do uší, následně do hlavy a pak také do srdce nahrávka Ride the Lightning. V době, kdy vyšla v roce 1984, tak to jsme chodívali do dnes již neexistujícího sputky u Bukvaje, tady zrovna i kousek od studia, to vlastně je pár stanic tramvají třeba, kdy nedaleko od ní zkoušel tehdejší Arakain a tam tehdy zrovna tohle album bylo jako hodně v kurzu a nemálo ovlivnilo i to následné směřování právě téhle tuzemské kapely. No a na téhle desce se nalézá i tahle krásná skladba jménem Fade to Black.

Radio Beat. Classic Rock.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: No a my spolu s Def Leppard poskočíme do roku 2008 k jejich 10. studiovce Songs from the Spark Lunch. No a abychom si ten víkendový profil téhle kapely udělali co nejpestřejší a takový nejzajímavější, dáme si právě z téhle desky skladbu Nine Lives, kterou si tu z Def Leppard vystřihla velká hvězda country music, rodák z Louisiany, americký zpěvák, kytarista, ale také herec a producent Tim McGraw.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Prosím vás, vy jste cukrárna?
2: Ne, autoservis.
1: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
2: Povídám, že jsme...
1: Indiánka, rychle.
2: No, jak chceš. 20 korun.
1: Cože?
3: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
1: Větrník.
3: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
1: Větrník. A je čerstvý?
3: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Odborníci radí před odjezdem odpojit některé spotřebiče ze zásuvky. Riziko požáru hrozí hlavně u zařízení s vysokým výkonem nebo teplotou, jako jsou mobilní klimatizace, fény, fritézy, topinkovače či přenosná topidla. Nebezpečné jsou také starší kávovary a spotřebiče s poškozenými kabely. U Hausvaldské kaple na Šumavě vznikne nová střížka a skleněná socha Panny Marie. Úpravy připomenou 20 let od obnovy místa, které bylo v 50. letech zničené. Požehnání nových prvků bude při pouti 15. srpna. Více Ondřej Uher.
5: Nechtěli jsme do té zříceniny nebo do té ruiny zasahovat násilně. To nám přišlo, že vlastně to má své kouzlo, a tak jsme si říkali, že postavíme něco, co to jako překryje, co to bude chránit, ale zároveň nenarušíme tu historii a toho ducha toho místa. Takhle vznikl ten nápad udělat takovouhle jako dřevěnou střížku, ale je to svěží prvek, ale to místo myslím, že jako vlastně hezky doplní.
4: Pokud máte doma moc nevyužívané kolo, tak tlak v pneumatice se týdně zmenší až o 2%. Pneumatiky je tedy před jízdou nutné znovu dofouknout podle hodnot na bočnici pláště. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Radio Beat.
1: 4 minuty po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl. No a my s Metallicou teď v rámci našeho víkendového dvouprofilu, stejně jako v té minulé hodině z Def Leppard, trochu zabrousíme opět do hot country, ano, slyšíte dobře. A pro fanoušky téhle kapely jistě nebude žádným překvapením, že na albu Load se v roce 1996 skutečně objevila právě v mantinelech tohoto žánru se pohybující píseň Mama Said, skladba, která vypráví o těžkém vztahu Jamesa Hetfielda s matkou, která bohužel zemřela na rakovinu, když mu bylo pouhých 16 let, a James v té době vydání alba country hodně poslouchal. Já se musím přiznat, že tomu rozumím. Řeč je tu totiž o americké country, často se také používá termín amerikána, a já jsem třeba na tuhle vlnu docela najel po zhlédnutí populárního seriálu Yellowstone. No, ale tady už je Metallica, James Hetfield a Mama Said.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: vlny trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: Joe Elliott, Steve Clark, Pete Willis, Rick Savage a Rick Allen, to je muzikantská sestava, která v roce 1981 v londýnském Battery Studios nahrála studiovou dvojku Def Leppard High and Dry. Z té doby se v té současné partě již zachovala pouze rytmika a na druhou stranu u mikrofonu stojí stále a jinak tomu už asi nebude náš včerejší oslavenec Joe Elliott. Album High and Dry ještě ani zdaleka nezaznamenalo takový průlom a úspěch jako následující Pyromania, ovšem pár pěkných kousků na něm lze rozhodně najít a patří mezi ně i ten s názvem, no právě High and Dry.

0: Dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No, já tu mám EPčko Garage Days Revisited. Ano, v roce 1987 se Metallica po smrti kamaráda a basisty Cliffa Burtona skutečně na 6 dnů uzavřela v odhlučněné garáži bubeníka Larse Ulricha, tak jako v době svých počátků, a vznikla tu pětice skladeb, které muzikanti poprvé s novým basistou, jimž se stal Jason Newsted, nahráli jako poctu svým dávným hudebním vzorům a inspiračním zdrojům. Sešly se tu tak, tedy vedle sebe skladby z dílny Diamond Head, Holocaust, což je mimochodem dávná heavy metalová parta ze skotského Edinburghu. Pak tu máme Budgie a Misfits, ovšem záměrně jsem ve výčtu vynechal skladbu The Wait, tu z repertoáru postpunkových Killing Joke. Kapelu jejich frontman Jess Coleman si později vytvořil nemalé vazby tady na Českou republiku, no a právě tuhle skladbu si z té původní metalikovské garáže dáme.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a my se zase trošku proletíme tím naším býťáckým časostrojem, toho těhle retrospektivních víkendech ani jinak nejde, a přistáváme přímo uprostřed londýnského Wembley, kdy nám na palubní desce bliká datum 20. dubna roku 1992 a právě tu mnozí muzikanti zvučných men skládají poctu zesnulému kolegovi Freddiemu Mercurymu. Ano, to byl ten slavný koncert, ze kterého jsou obvykle nejvíc zmiňována vystoupení z té druhé půle, kdy si tu se zbývajícími třemi čtvrtinami Queen pohostinsky zahráli či zaspívali třeba Elton John, Axl Rose, Robert Plant, Paul Young, George Michael, James Hetfield, Slash či Tony Iommi, ale není zase tak často vzpomínáno na tu první část toho koncertu, kdy tu svá nebo své krátké, leč úderné sety odehrály Extreme, Spinal Tap, Guns N' Roses, Metallica, a nebo, a to je pro nás v tuto chvíli důležité, Def Leppard.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

0: Studio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolik.cz.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
4: 11.
3: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Začneme něčím pro autíčkáře. Prodej čínských aut v Česku výrazně roste. V prvním pololetí se jich prodalo přes 7,5 tisíce, meziročně o 88% více a jejich podíl na trhu se zvýšil skoro na 6%. Nejprodávanější je Omoda s téměř 3 000 registrovanými vozy. Druhé místo drží MG. Pandemie obezity se netýká jen lidí, přibývá i psů s nadváhou. Podle odhadů je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsku. Zvířata pak mají problém například s oběhovým systémem nebo s klouby. Zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou má nové hnízdo pro sanitky i záchranáře.
6: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
5: Víkendový guláš je u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasická rocková muzika.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: 9 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já jsem vás vyzýval, ať mi pošlete, napíšete, jaké bylo vaše první setkání s muzikou Metallica, jakou máte k ní, jaké máte vazby, jaký máte k ní vztah, tak tu máme teď několik SMSek, taky mailík a zprávu z apky, tak já to přečtu. Tady se píše, dnes je mi 57 let a Metallica je moje a mojí manželky srdcovka, Radek a Hanka z Chomutova. Pak se tu píše, čau, já poprvé slyšel Kill 'Em All na Silvestra snad někdy v 80. Chlapi padili, ženy se těžce urazily, no a dnes to normálně poslouchají, no. Pak se tady píše, ahoj Jirko, moje první setkání, a koukám, že to je, ne, ahoj Jirko, moje první setkání s Metallicou bylo, když mi bylo 14 let, album Kill 'Em All, Radek z Chomutova, ano. Pak tady se píše, zdary, můj první velký festival byl v Milovicích a to byl tedy Mazec, Trash, Tyfka a spoustu dalších kapel. Od té doby jsem Metallicu u nás nevynechal. Akorát mě mrzí, že nás letos jen obkroužili. Díky za tento skvělý víkend, Jan, a to nás těší, že se líbí. A pak tady ještě mám Ahoj Rádio Beat. Koncert Metallicy jsem měla možnost navštívit v Kanadě v Londonu. Bylo to na zimním stadionu, pódium uprostřed. Stála jsem dost blízko a podařilo se mi chytit trsátko. Obrovský zážitek for me best ever. Zdravím nejlepší rádio Jana, no a my si dáme něco čerstvějšího, a to přímo skladbu Lux Eterna z roku 2023.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: No a Def Leppard si tu hrajeme po celý víkend, především protože včera oslavil narozeniny frontman Def Leppard Joe Elliott, který se narodil 1. srpna roku 1959 v anglickém Sheffieldu. Zajímavé je, že se stal zpěvákem kapely vlastně náhodou. Když mu bylo 19, potkal na autobusové zastávce baskytaristu Ricka Savage. Dali se do řeči o hudbě, Joe se zmínil, že tak trochu jako zpívá, no a o pár dní později už byl členem tehdy začínající skupiny, která se brzy přejmenovala nebo pojmenovala právě Def Leppard. Joe Elliott je jediným členem, který se objevil na všech studiových albech kapely. Za více než 4 desetiletí prodala tahle kapela 100 milionů alb a stala se jednou z nejúspěšnějších rockových skupin všech dob. Joe Elliott je mimochodem celoživotním fanouškem fotbalového klubu Sheffield United a když mu to koncertní kalendář dovolí, chodí na domácí zápasy svého milovaného klubu dodnes, i když v současné době žije v Dublinu, a to se svojí manželkou Christine, kterou se vzal 1. září roku 2004.

0: jménové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: No a my se i dnes o tomto víkendu už po druhé dostáváme k té oblíbené metalikovské garáži a v tomto bodě k té druhé z roku 1998, kdy to myslím sama kapela trošku tak jako zamotala tím, že na první disk tohohle dvojce CDčka umístila 11 nově nahraných cover verzí, čili předělávek svých oblíbených muzikantů, kapel a vzorů. No a na ten druhý dala v podstatě jako bonus, čili dárek celé to první garážové EPčko z roku 1987 a také různé další covery, například z B-stran singlu a tak podobně. No a mezi nimi tu nechybí ani tahle skladba, která je i v originální verzi Queen pěkná jízda, ovšem my si píseň jménem Stone Cold Crazy dnes vychutnáme samozřejmě tak, jak ji v roce 1991 nahrála právě Metallica.

0: dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: No a já jsem tu četl nějaké ty vaše zprávy, mailíky a SMSky, kde jste mi psali o svém vztahu k Metallice. No a mám tu i jeden krásný mail, který se týká těch druhých, tedy Def Leppard, a píše se tu: Ahoj Jirko, 30. června, což je vlastně nedávno, jsme si s dcerou Dominikou splnili sen a navštívili jsme koncert našich milovaných Def Leppard v jejich rodišti Sheffieldu. Koncert byl fantastický a dokonce jsme si plácli s Joem na jeho výletu skrz fans. Samozřejmě jsme byli uctít památku Steva Clarka na jeho místě odpočinku. Díky za skvělý víkend muziky Def Leppard a Metallica. Zdravíme vás, Roman a Dominika. Jsou tu i tři fotky. Jedna je tedy, na které je ten stadion v Sheffieldu. Pak je tady Roman s Dominikou a mají pivo. A teď teda nevím, jestli Dominika má dětský pivo a Roman normální, anebo naopak Dominika má normální a Roman má přerostlý nějaký tuplák, ale má prostě větší to pivo v každém případě. No a pak je to vyfocená plaketa nebo taková ta hvězda slávy tam na chodníku. Takže děkuju moc za tenhle mailík. No a jakou si asi můžem dát jinou muziku než právě Def Leppard.

0: Rádio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
2: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
3: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice Beatový striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Navigace může fungovat i v tunelech, a to bez GPS, díky takzvaným Bluetooth majákům. Ty vysílají polohu přímo do telefonu a pomáhají aplikacím přesně určit směr jízdy. Funkci ale často nutné v navigačních aplikacích ručně zapnout. Rozvodí velkých řek nebo dokonce moří či oceánů je vždycky zajímavá záležitost. V historii tady často vedly hranice nebo místa, kde bylo něco důležitého. Kostely, studánky či třeba prameny. Na jedno takové místo v českém lese nás pozve Kuba Turek z horydoli.cz.
5: Němci to zdají pod jménem Oberpfalzerwald, ale to rozvodí se nachází na českém území, čili tam neprochází státní hranice, i když samozřejmě dříve procházela. Jedná se o pramen Radbuzy nad obcí, která se jmenuje Rybník, a 300 metrů od ní pramení Nemanický potok, který se posléze jmenuje Švarcách, stane se říčkou a tahle ta říčka vtéká do Náby, to pokračuje do Dunaje a Dunaj teče do teplého Černého moře. Řeka, která se jmenuje Radbuza, to je ryze česká řeka, míří k nám do Čech, do Berounky, Berounka teče do Vltavy, nad Prahou se do ní vlévá se potom na Labe a teče do studeného Severního moře. Čili jsme u dvou úplně jiných moří, úplně jiných kultur, úplně jiných počasí a tohle to všechno si můžeme užít aspoň v představách 300 metrů od sebe.
4: Microsoft testuje hlubší propojení mobilů s Windows 11 přímo v systému. Nově mají být zprávy, fotky i soubory dostupné bez otevírání aplikace a přibydou rychlé funkce na hlavním panelu i sdílená schránka s historií. Zatím není jasné, jak změny ovlivní výkon zařízení. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Sí.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: 13:05 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat. Jirka Rogl, já připomenu, že máme neděli 2. srpna, tedy jsme právě v polovině prázdnin, no svátek má dnes Gustav, třeba Gustav Klimt, ať stále nemyslíme na toho jednoho Gustava. No a teď tu mám trochu té osvěty v rámci našeho víkendu a tak vězte, že kyanid je jedním z nejpoužívanějších jedů kapsly právě s tímto prudkým jedem. Požil pár hodin po svatbě, podle všeho i Adolf Hitler. Kyanid, tedy cyanide, je ale také skladba, no od koho jiného než od Metallica. Kdo posloucháte a sledujete víkendové vysílání rádia Beat, víte, že je teď na řadě a naleznete jí tedy tu skladbu jménem cyanide na 9. již tedy pěkných pár let, 13 let staré studiovce. Co říkám, 13 je z roku 2008, tak to je víc 18, že jo? 18 let staré studiovce téhle kapely, té jménem Dead Magnetic, no tak si ji teď zkrátka dáme, no.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: Jsem si teď vzpomněl, jak tu byl tuhle, no tak už je to taky pár pátků jako host v pořadu Uši Petra Korála, Vildačok, tak jsme si tu pěkně notovali, že nás nemalou měrou tedy oslovil nedávno i naší televizí uvedený celkem 12-dílný pořad Rock na cestě, psáno samozřejmě jako Rock, v originále Rock on the Road, a tam v těch jednotlivých dílech neuvěřitelně milým a přátelským způsobem zpovídá své kolegy a kamarády z branže zpěvák AC/DC Brian Johnson, chodí s nimi po známých místech a mnohdy zajímavé věci se tu tak dozvíme, třeba host Larse Ulricha z Metallica, Stinga, Roberta Planta, Marka Knopflera či hvězdy a legendy country music Dolly Parton. No a jedním z těch nejzajímavějších dílů téhle série, konkrétně pátým z první řady, byl ten, kdy Brian dorazil do Dublinu současného domova Joe Elliota, frontmana Def Leppard, a ten tu Briana zavede do svého oblíbeného pubu, kde popíjí dobré pivko a moc pěkně si tu povídají nejen o muzice, no ale taky o životě. Kdo jste neviděl, rozhodně doporučuju.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Radio Beat.
1: No a my se teď společně s Metallicou, stejně jako třeba už i včera, ohlédneme do roku 1986, kdy vyšlo jejich třetí album Master of Puppets, album, které je dodnes fanoušky i hudební kritikou považováno za jedno z nejzásadnějších metalových alb všech dob. A jak už jsem, myslím, říkali včera, já ho mám v takové té své pomyslné top desíce. Bylo to bohužel poslední album, které s kapelou natočil basista Cliff Burton, ten dnes 27. září roku 1986, tedy právě před 40 lety, během evropské části turné tragicky zahynul při nehodě kapelového turbasu. No a tak třeba i jako krásnou vzpomínku právě na Cliffa si teď společně vychutnáme právě z Masteru, jak tomuhle albu my fanoušci důvěrně říkáme, nádhernou 8-minutovou instrumentálku Orion, nebo Orion, jak kdo chce.

0: Trochu britské nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Radio Beat.
1: Long, long way to go, tak takhle nebál bych se říct přímo retrospektivně, zkrátka je to o té dlouhé, předlouhé cestě, se jmenuje, myslím, moc pěkná píseň, která se nachází jako pátá v pořadí na v roce 2002 vydaném albu nazvaném zkrátka jednoduše XX, zkrátka je na něm takový pěkný kříž, čili jak říkal v jedné oblíbené scénce Petr Nárožný, X jako šraňky, no a tahle muzika Def Leppard bude už tím poslední ním, co vám nabídnu, protože je čas na předávání štafetového kolíku, na který tu už, představte si to, hodinu, ano, je to tak, takhle brzy dnes dorazil Dan Kohout s takovým předstihem na svou odpolední směnu. No a my se uslyšíme zase pozítří v úterý v 19 hodin, kdy to jako můj milý host v tom mém hledáčku Jirky Rogla usedne mladá hudební fotografka Pája Hartmanová. No a tady je už ta slíbená muzika.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
2: Hnízdo slyší, jaký je stav?
1: Mám je v hledáčku.
2: Tak to zmáčkni.
1: A mám je.
2: Orle, co tam sakra?
3: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
4: Tentokrát si do svého hnízda pozval fotografku Páju Hartmanovou.
3: Hledáček Jirky Rogla, úterý od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Začneme něčím pro cestovatele a dovolenkáře. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní totiž voda a řeka je sízná jen na některých úsecích. To některé milovníky vodáckého sportu odrazuje. Bude se stavět heliport, ovšem nebude jen tak obyčejný. Tady je Honza Navrátil.
6: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil. Praha.
5: To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Teď další roková pecka.

0: Dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: Ale já to trošku otočím, tedy Metallica a Def Leppard, jak to máme poskládáno v neděli. Ve 14 hodin a 5 minut vás od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout. No a začíná odpolední vysílání, nedělní odpolední vysílání Rádia Beat. Samozřejmě s dvojicí Metallica Def Leppard. Tak já myslím, že bych mohl začít nádhernou skladbou My Friend of Misery z roku 1991 z černého alba, tudíž tedy Hetfield a Metallica.

být. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a před malou chvílí takový menší kořeníčko, vynikající Osmonds, Crazy Horses, ale pojďme k další pecce od Def Leppard, která patří k těm tvrdším a je z alba, třetího alba kapely High and Dry z roku 1981 tedy. No a ta skladba se jmenuje Another Hit and Run, rok 1981, Def Leppard.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: Jedním ze zásadních alb kapely Metallica je jejich čtvrtý album z roku 1988 And Justice for All. A spravedlnost nade vše, kdybychom to přeložili do češtiny. Na albu se poprvé objevuje nový baskytarista Jason Newsted, protože původní baskytarista v Cliff Burton zemřel v roce 1986. Na obalu je vpředu rozbitá a svázaná socha, jako upravená myšleno, paní spravedlnosti s jednou z vah naplněných dolary a se slovy And Justice for All, tedy spravedlnost pro všechny po pravé straně. Tak takhle bych vám ten přebal popsal, ale vy, kteří máte samozřejmě album And Justice for All od Metallica, víte přesně, o čem mluvím. Hlavně tedy myslím na to, že na vinilu ten obal, tedy na LPčku klasickým, vyniknou ty přebaly nebo obaly, jak chcete, zvláště než na těch menších CDčkách. Tak to je jenom taková poznámka. Název je odvozen z posledních slov, přátelé, americký přísahy vlajce. Pojďme se pustit skladbu z tohoto alba, která se jmenuje Harvester of Sorrow.

spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: Europa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádio Beat.
1: No a budeme pokračovat. Já vám teď pustím vynikající skladbu, která je nahrávkou letošního roku, tedy roku 2026. A je to skladba, která se objevila na živém albu, akorát tady jsou takový menší rozpory, jestli je z toho záznam z Las Vegas nebo ze Sheffieldu. V každém případě já jsem chtěl hlavně upozornit na ten novej sound kapely, ten může být způsobený samozřejmě lepší technikou, což o to, ale já myslím, že tady je to způsobený především přístupem k té muzice, k tomu vývoji samotné kapely. Fakt, ta pecka je vynikající, jak po té kompoziční stránce, tak i po stránce toho provedení, té produkce. Tak jo, Def Leppard, Rejoice!

0: Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
4: 11.
3: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
5: 11 v 11.
2: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Odborníci radí před odjezdem odpojit některé spotřebiče ze zásuvky. Riziko požáru hrozí hlavně u zařízení s vysokým výkonem nebo teplotou, jako jsou mobilní klimatizace, fény, fritézy, topinkovače či přenosná topidla. Nebezpečné jsou také starší kávovary a spotřebiče s poškozenými kabely. U Hauswaldské kaple na Šumavě vznikne nová střížka a skleněná socha Panny Marie. Úpravy připomenou 20 let od obnovy místa, které bylo v 50. letech zničené. Požehnání nových prvků bude při pouti 15. srpna. Více Ondřej Uher.
7: Nechtěli jsme do té zříceniny nebo do té ruiny zasahovat násilně. To nám přišlo, že vlastně to má své kouzlo, a tak jsme si říkali, že postavíme něco, co to jako překryje, co to bude chránit, ale zároveň nenarušíme tu historii a toho ducha toho místa. Takhle vznikl ten nápad udělat takovouhle jako dřevěnou střížku. Je to svěží prvek, ale to místo myslím, že jako vlastně hezky doplní.
6: Pokud máte doma moc nevyužívané kolo, tak tlak v pneumatice se týdně zmenší až o 2%. Pneumatiky je tedy před jízdou nutné znovu dofouknout podle hodnot na bočnici pláště. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: Ano, v skutku podařený, co si budeme povídat, 15 hodin a 9 minut. Dan Kohruva zdraví od mikrofonu Rádia Beat. No a opět sáhnu po albu Load z roku 1996, pokud se nemýlím, album taktéž velmi povedené. Nadupané hity, dá se říct. Včera jsem o tom mluvil, 30 demáčů bylo natočeno k tomuto albu. Vešla se jenom půlka, i tak je to nejdelší album Metallica, téměř 80 minut. Ty zbylé písně, protože jsou vynikající, byly vynikající, tak byly natočeny na následný album Reload. Jo? To je jenom pro doplnění. A taky jsem mluvil o tom, že kapela přišla se změnou, ne snad hudebního stylu, to ne, ale změnou image, protože kluci si nechali ostříhat vlasy. Newsted to udělalo o několik týdnů, snad ještě dřív. No, pro metalovou kapelu a ještě navíc v té době, v těch 90. dost taková netradiční věc, takový netradiční zásah do image kapely. Ovšem, jestli to mělo vliv na tu hudbu, na té desce nebo nemělo, to mě právě zajímá, teď mě napadlo, přátelé, jak to berete? Myslíte si, že pro... Teď se bavíme o rockových kapelách samozřejmě, nebudeme se bavit komplexně o celý pop music, ale myslíte si, že image hraje velkou roli pro rockový kapely? To mě zajímalo, když tak napište SMS-ku nebo mi napište mail, já vám pak řeknu svůj názor, jo, na tuhletu věc. Já vím, že image hraje velkou roli ve vývoji muziky a nejen muziky, samozřejmě hraje roli ve všech těch oborech uměleckých, ba i možná průmysl, a to bychom zabředávali hrozně daleko a doširoka. Budeme se bavit fakt jenom o té kultuře. To znamená, herci musí mít svůj image, i tu civilní, že jo. A muzikanti taktéž. Tak zdali to hraje tak obrovskou roli, nebo ne? Napište mi, jaký na to máte názor, já vám pak řeknu svůj. V každém případě z alba Load pouštíme Hrdinu dne, tedy píseň, která se jmenuje Hrdina dne, Hero of the Day.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: Před chvílí mistrovský dílo Mike Oldfielda společně s Rogerem Chapmanem Show on the Wall, Stín na zdi. No a teď přijde další mistrovský dílo, tentokrát kapely Def Leppard z mistrovského alba. Pozor, album Adrenalize, to je pátý album kapely, který vyšlo v roce 1992. Okamžitě se vyšplhalo na první místa žebříčku jak v Americe, tak v Británii, ale taky jinde. Jedná se o první album, který kapela natočila od smrti kytaristy Stevena Clarka, tedy ve složení Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage a Rick Allen. Ještě připomínám, přátelé, že Joe Elliott oslavil vlastně narozeniny. On to oslavil a ten Hetfield to bude slavit snad v pondělí, počkejte. Ano. Elliot Joe to oslavil včera. 67 let, že už by měl, no jo, hoch se narodil v roce 1959. Toto letí, vidíte, ale furt vypadá dobře chlapec. Tak, ještě jednou velká gratulace, právě i proto je tenhle ten dvojprofil Def Leppard a Metallica. Tak, z alba Adrenalize, kde najdete slavní hity, Let's Get a Rocket, kterou bych ještě jmenoval asi I Wanna Touch You, Tear It Down, Make Love Like Man, to je velice slavný hit, často hrajeme i u nás na beatu. Heaven is a krásná skladba, začíná tak pozvolná a rozvine se v takový ten klasický plný zvuk, tak typický pro kapelu Def Leppard.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu B.
1: Ano, tak to přesně je. No a já teď už se podívám na vaše vzkazy. Ptal jsem se, zdali image hraje roli pro úspěch, případně neúspěch té, které kapely, či interpreta, či herce. Přišla mě spoustu zajímavých odpovědí, okamžitě se do nich pustím, ale nejdřív takovou, která se netýká zrovna image, ale týká se tohoto víkendu. Ahoj, díky za báječnou neděli, Metallica ve mně vyvolává velmi romantické vzpomínky. Na lyžáky, na učňáku jsme si padli, nebo na lyžáku asi, jsme si padli do oka s klukem, který mi půjčil černé album. Kdyby to přetrvalo, tak jsem členem nejlepšího rodinného řeznictví ve Vsetíně. Zdraví, Vazlín. Tak to asi vyšlo, no škoda, když na to ještě jde. Tak díky za tenhle vzkaz, potěšil samozřejmě. A teď další, a ty už se týkají toho image, jak jsem vás vyzval a jak jsem se ptal na váš názor. Ahoj, Dané, myslím, že image patří ke každému člověku. Svoji image má každá osobnost, kapela i zpěváci. Myslím, že pro ně důležité. Ale já jdu na kapelu nebo zpěváka, protože se mi líbí a chci je vidět. Eva. Jasně, chápu to tak, Evi, že nemusí být zrovna barevný jak papoušek, ale zajímá tě spíš jeho přirozený zjev. Když se bavíme o tom zpěváku, nebo přirozený zjev té kapely, to je jedno, než nějaký kostým, tak asi. Ale třeba se mýlím. No, děkuju moc. Další. Ahoj, Dané, pro konzumenty hraje image obrovskou roli. Pro člověka, který tu muziku vnímá a poslouchá uchem, nemá vliv téměř žádný. Kdyby ano, nemohl bych některé kapely poslouchat. Michal Znojmo, tak to je jaký výborný názor. Jarda, Velké losiny od Kulaté lopaty. Já myslím, že to je důležitý, ten image, podle toho se taky oblíkáme. Myslím, jak oni, tak my, černý hadry a tak dále a tak dále. Hezký den, poslouchám u piva. Tak, fajn. Zatím bych to přerušil, ty další popřípadě přečtu posléze a velice zajímavý názory. Zajímavý názor jak od Evy, tak od Michala, tak od Jardy. No já vám pak řeknu svůj, jo, schválně, to je docela inspirující ty vaše psaní, v tomto případě to byly SMSky. Tak, no a teď bychom si mohli dát zase nějaký živák. Už jsme si dlouho živák nehráli a víme, že Metallica ty živáky umí fantasticky. Tohle je nahrávka z roku 1999. Slavná skladba, no, a já ji nebudu jmenovat, vy ji poznáte. A nebo radši, jo. No, teď to není poznat, jo, ještě. Teď je vítaj, jako, jo, lidi. No, ale je to Nothing Else Matters, no. Tak schválně.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Sheffield nebo San Francisco, Hatfield nebo Elliot. A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
2: On Tuesday Night, to je první album kapely Def Leppard, který vyšlo v březnu 1980. Nahráno bylo koncem předchozího roku a došlo tam k takovým dramaturgickým přesunům. Jednak tohle album produkoval Tom Allom, no a to album obsahuje nový nahrávky dvou pecek, který vyšly již na předchozím EP, The Def Leppard EP 1979, tedy o rok dříve. Některý demáče obsahuje album On Tuesday Night, ostatních písní vyšly potom ještě i na kompilacích, nebudu vyjmenovávat, stejně bychom si to nepamatovali. Před vznikem alba vyšla taky jako single píseň Wasted, která upozornila velice zřetelně na kapelu Def Leppard. Tahle ta píseň, která vyšla před albem, se od nahrávky z alba, tedy z té albové verze, značně tedy liší. Pro nás je důležitý, že pak vyšly další singly Hello America a single nebo píseň Rock Brigade, která je potom ještě v albových verzích album On Tuesday Night se umístilo na 15. příčce britský albový hitparády. No na to, že to bylo první album, tak docela úspěch, co si budeme povídat. Ještě navíc v Anglii, kde ta konkurence vždycky byla a je obrovská. Tak, já jsem připomněl píseň, která je velmi vyvedená a už nastiňuje ksicht tvorby kapely Def Leppard v roce 1980. A to je skladba Rock Brigade. Tak, jdem na to.

0: Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Včera neděle bylo.
2: Včera neděle bylo.
1: Včera byl hezký čas.
2: Včera byl hezký čas.
1: Včera neděle bylo.
2: Včera neděle bylo.
3: Za týden bude zas.
4: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase... Klasika, novinky, rozhovory.
5: Dnes večer od 8 do půlnoci.
3: Za týden bude zas.
5: Na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Začneme něčím pro autíčkáře. Prodej čínských aut v Česku výrazně roste. V prvním pololetí se jich prodalo přes 7,5 tisíce, meziročně o 88% více a jejich podíl na trhu se zvýšil skoro na 6%. Nejprodávanější je Omoda s téměř 3 000 registrovanými vozy. Druhé místo drží MG. Pandemie obezity se netýká jen lidí, přibývá i psů s nadváhou. Podle odhadů je tlustý každý druhý pes. Odborníci upozorňují, že jejich kondice často kopíruje životní styl majitelů. Jinými slovy, ke kilům navíc je mnohdy dovedeme sami. K hlavním příčinám psí obezity patří nedostatek pohybu i kastrace. A také až moc velké množství jídla a pamlsku. Zvířata pak mají problém například s oběhovým systémem nebo s klouby. Zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou má nové hnízdo pro sanitky i záchranáře.
7: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Nová základna je aktuálně největší a nejmodernější výjezdovou základnou v Libereckém kraji. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů korun. To by mělo být dokončeno ve druhé etapě počátkem příštího roku. Honza Navrátil, Jablonec nad Nisou.
6: Víkendový guláš je u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasická rocková muzika.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Radio Beat.
1: No a jsme v další hodince, je 16 hodin a 11 minut. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Metallica, Def Leppard, to už všichni velmi dobře víme, protože jsme ve čtvrté čtvrtině tady toho dvojprofilu víkendovýho. Víte, jak umím dobře počítat, to je super, no krásný při neděli. 72 Seasons, 11. album kapely Metallica, který vyšlo v dubnu, konkrétně 14. dubna 2023. Už čtvrt roku předtím, tedy v listopadu 2022, Metallica oznámila název alba, datum vydání dokonce, vidíte, jak to měli naplánovaný, seznam skladeb a propagační turné po Severní Americe a Evropě, na kterým se měly představit i kapely jako Pantera, Five Finger Death, Punch a další. V každém případě je to album, který je opět v takový ty klasický sestavě nahraný, je vynikající, tak Metallica zatím teda nevím, nic nepo, nechci to říct, to slovo, prostý slovo, no nic neposlala, že jo, co se bude povědat. Takže tam je to vždycky taková záruka kvality Kortmana James Hetfield, který ho připomínám, přátelé, Jamesa Hetfielda, opětná gratulace, protože a já si nepamatuju nikdy, kdy se ti chlapi či ženský slavný rokový narodili, ale Hetfield se narodil 3. srpna, zítra to oslaví, no jasně, a oslaví, přátelé, 63. Tak to je prdvěk, co si budeme povídat. Takže, Jamesy, všechno nejlepší ti přejem z Rádia Beat, tady z Čech. Já myslím, že James určitě poslouchá Rádio Beat. No a pokračuju v té sestavě, která nahrála album 72 Seasons. Takže kromě Jamese, Lars Ulrich, známé to jméno, že ano, Kirk Hammett a Robert Trujillo, nebo Trujillo, chcete-li, když myslím, že se to vyslovuje ty dvě L jako J, Trujillo. Ale nebudu se hádat, kdo umíte španělsky, když tak mě opravte. V každém případě skladba z tohle alba z roku 2023 se jmenuje Screaming Suicide.

0: klasické nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: Tak to byl skvělý muzikant a musím ještě přiznat, že skvělý člověk Olin Nejes chleba s kapelou ETC Honduras. A pojďme k dalšímu velice zajímavému albu, který se jmenuje Euphoria. Album je to sedmý v pořadí kapely Def Leppard a vyšlo v roce 1999. Album mělo za cíl vrátit kapelu k tomu jejich typickému klasickému zvuku, který kapelu proslavil v 80. letech. No a album se umístilo na 11. místě v Billboard 200 a na 11. místě v žebříčku UK Albums Chart. Taková zvláštní schoda, vidíte. Obsahuje i píseň Promises, která se dostala na první příčku žebříčku Mainstream Rock společnosti Billboard. V každém případě, co se týče toho zvuku, který měl mít ty parametry zvuku 80. let, tak to se do jisté míry povedlo určitě. Ale já mám pocit, že tam přišly i nové prvky, a zvláště teda synťáků, který se tam samozřejmě objevujou, který ne, že by byly na škodu, naopak, ještě ten zvuk jaksi zahustili. V každém případě je to dost znát v písničce z tohoto alba, tedy z alba Euphoria, která se jmenuje Paper Sun, papírový slunce. A fakt ta píseň mě chytla. Musím se přiznat, že jsem ji vlastně vůbec neznal. A když jsem si to teda několikrát poslech, jsou to typičtí Def Leppard, to rozhodně, ale něco je tam navíc. V každém případě mě tahle píseň, jako mnoho jiných, nakonec od Def Leppard chytla za srdce.

0: dva hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: Víte, kdy rozpoznáte určitou skromnost členů té kapely, jakýkoliv, takovou úctu ke svým kolegům nebo předchůdcům, když natočí nějaký cover album. Obě kapely natočily nejedno cover album, ale k těm slavným od Metallica patří samozřejmě Garage Incorporation, osmý album, který vyšlo v roce 1998. Obsahuje nově nahraný cover verze pecek jiných muzikantů a skupin a i všechny cover verze, které kapela do té doby nahrála. No a na albu Garage Incorporation najdete i skladbu It's Electric, tedy v závorce Diamond Head. Výborný nářez a tuhle tu skladbu napsali Sean Harris a Brian Tetter, který se taky i na nahrávání, nebo účastnili se nahrávání, takhle to řeknu, původní kapela, tedy, která se jmenovala, která hrála tu lepecku, se jmenovala Diamond Head. Právě to jsem poznamenal před chvílí. Takže It's Electric, to je výborný nářez, jak už jsem poznamenal. Ono někdy ty cover verze, převážně teda si myslím, ne někdy, většinou, aspoň mně, se líbí víc často než ty původní nahrávky. Nevím, čím to je, jestli je to mnou, nebo jestli je to objektivní názor, jestli je to fakt pravda. No jsou v každém případě jiný, tím vůbec nezatracuju ty původní nahrávky. To rozhodně ne. Prostě je to můj názor. Mně se to vždycky líbí víc, protože to má zase nějakou, asi tím, že to má jinýho ducha, je to nějak zpracovaný, má to zase jiný pohled, no a já mám rád změny. Ani ne tak v životě, jako v té muzice, tedy musím říct. Tak Metallica, It's Electric, výborná věc.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: Tak to byla klasika světový rockový hudby. Maďarská kapela Omega a maďarská píseň. Deň hajulán. Teď ovšem pojďme k další klasice, taky světový samozřejmě, ke kapele Def Leppard a ke jejich čtvrtému albu Hysteria. Tohle album se nahrávalo dlouho, 3 roky, od 84. až do 87. roku, v tomto roce taky vyšlo, no a okamžitě se dostalo na první příčky všemožných hitparád i těch nejslavnějších, třeba UK Albums Chart, první místo v žebříčku Billboard 200, první místo, prodalo se přes 20 milionů kusů, no a toto album skutku slavilo velký úspěch a byly to právě ta slavná 80. léta, připomínám, že to album od 84. do 87. chlapci nahrávali a v tom 87. vyšlo. Slavný pecky najdete samozřejmě na tomto albu, co si budeme povídat, třeba Animal nebo Love Bites, Pour Some Sugar on Me, Armageddon It, Gods of War, no vlastně co Hysteria, že jo, titulní skladba, to opravdu co hit, co pecka na tomhle albu, to hit, takhle jsem to chtěl říct. No a samozřejmě jedním z velkých šlágrů tady toho alba je i skladba Wrecked.

0: No, no.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták. Je, to je pták.
0: To je strašně zajímavý pták.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
0: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Krásné nálezy. Hlásí se vám Jaroslav Císař se 770. vydáním krásných nálezů, který je pod hlavičkou Letní roková všeochuť pátou částí letošního prázdninového seriálu, ve kterém opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
5: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Navigace může fungovat i v tunelech, a to bez GPS, díky takzvaným Bluetooth majákům. Ty vysílají polohu přímo do telefonu a pomáhají aplikacím přesně určit směr jízdy. Funkci ale často nutné v navigačních aplikacích ručně zapnout. Rozvodí velkých řek nebo dokonce moří či oceánů je vždycky zajímavá záležitost. V historii tady často vedly hranice nebo místa, kde bylo něco důležitého. Kostely, studánky či třeba prameny. Na jedno takové místo v českém lese nás pozve Kuba Turek z horydoli.cz.
7: Němci to znají pod jménem Oberpfalzerwald, ale to rozvodí se nachází na českém území, čili tam neprochází státní hranice, i když samozřejmě dříve procházela. Jedná se o pramen Radbuzy nad obcí, která se jmenuje Rybník, a 300 metrů od ní pramení Nemanický potok, který se posléze jmenuje Švarcách, stane se říčkou a tahle ta říčka vtéká do Náby, to pokračuje do Dunaje a Dunaj teče do teplého Černého moře. Řeka, která se jmenuje Radbuza, to je velice česká řeka, míří k nám do Čech, do Berounky, Berounka teče do Vltavy, nad Prahou se do ní vlévá, vlévá se potom na Labe a teče do studeného Severního moře. Čili jsme u dvou úplně jiných moří, úplně jiných kultur, úplně jiných počasí a tohle to všechno si můžeme užít aspoň v představách 300 metrů od sebe.
6: Microsoft testuje hlubší propojení mobilů s Windows 11 přímo v systému. Nově mají být zprávy, fotky i soubory dostupné bez otevírání aplikace a přibydou rychlé funkce na hlavním panelu i sdílená schránka s historií. Zatím není jasné, jak změny ovlivní výkon zařízení. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
5: Classic rock.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica. Na rádiu Beat.
1: Ano, pokračujeme dál, je 17 hodin a 14 minut od mikrofonu rádia Beat. Vás zdraví Dan Kohout a mám tady opět milé příspěvky, dokonce tady takovej jakoby polosoukromej. Ahoj Dané, jedu si takhle ze Solvajových lomů k Jendovi do Hostíma. Blertet znamená, přátelé, to je název vynikající kapele, která opět hrála na Lomfestu. To opravdu, tahle jejich muzika stojí za to. No a pokračuju v tom dopísku, ne že dopísku jako dopísku, ale dopísku jako dopisu, jo, takhle to chápejte. Takže jedu k Jendovi do Hostíma na nějaký speciální pivko a doufám, že čtu dobře ty ikonky. A koho nevidím u cesty? Kdybych tě neslyšel z rádia, skoro bych myslel, že se teprve vracíš z Lomfestu. Měj se fajn a pivko bylo luxusní Tonda. To ti závidím. Docela bych si crcnul teda, jo, pivka. Takže Toníku, já tě zdravím, díky za tenhle ten pozdrav a pojďme tedy teď k dalším vzkazům, které se týkají těch image, jak jsem se vás ptal, co si myslíte o tom, jestli kapela má mít svůj image, nebo jestli to je jedno, jestli image hraje roli společně s muzikou pro tu kterou kapelu, nebo já nevím, pro interpreta. Tady to máme ovšem všecko pozvánky, sakra, tady se mi to, přátelé, docela zvrtlo. Je tady těch mailů opravdu velmi, velmi mnoho, tak vydržte, já se to tady takhle obnovím. Dneska blbě vidím dokonce i tak, už jsem tady, tak teď už se k tomu dostanu. Tak, tady Zuzana píše, ahoj Dané, konečně dvojprofil, kde se mi líbí obě kapely, díky. Je dobře, že rock a metal neskostnatěl v minulém století, dřív byly dlouhý vlasy projevem revolty proti válce, konzumu, totalitě. Dnes budu tedy mluvit alespoň za metal a vlastní pohled, je to chápáno mnohem šířeji. K prosté revoltě je to o toleranci, přátelské pohodě. Metalisti jsou jedna velká rodina a jak zpívají Freedom Call, metal is for everyone, bez ohledu na délku vlasů, to je pravda. Jsou sice subžánry, které moc nemusím, ale o tom to je. Každý si v tom může najít své. Skvělé muzice, zdar Zuza. Zuzo, hezký slova, naprosto souhlasím. Ta tolerance je důležitá, ať si každý dělá, co chce, ať se oblíká, jak chce. Ať je barevný jako kanár, ať je šedivej, nebo co, hlavně, co má v hlavě, si myslím, a co si myslí. Ano, tam to je potom důležitý, podle toho si pak vybíráme, přátelé, nakonec. Vidíte. Tak, píše tady Dušan, další příspěvek. Neodmyslitelně patří ke všemu. Myslí tím image. Image podporuje danou věc. Když přijde rocker na podium, tak ta image podle toho bude vypadat. A tak je to se vším. Když to má být rock, tak to nebude v růžových barvách. Image určitě ovlivňuje a patří ke všemu. Třeba rocková trvalá na hlavě, ano, to je pravda, dlouhé vlasy a tak dále. Hezký den, Dušan, New Jersey. Dušane, díky a zdravím tě do New Jersey. No tak jo, já s tím souhlasím, ano, dobře. Další tady příspěvek. Čau, Dané, image hraje velkou roli vždycky a nejen v rockových kapelách, i v životě. Sorry, jako nikdy jsem nefotil pro Playboy a nejsem Rockefeller, ale musím si stát za svým. I když nejseš zrovna in, tak snad máš něco v hlavě. No ne, čau Vojta. Ano, Vojto, souhlasím, před chvílí jsem o tom mluvil. Důležitý je ten vnitřek, než ten zevnějšek, ale tak dobře. Čau, když se podívám na zpěváka z kapely Pantera, dlouhé vlasy opravdu nepotřeboval. Samozřejmě image kapel je proces, který se doklepne stejně jako styl hudby. Špatný je, když image přeroste kvalitu tvorby hudební. Mějte pohrovou neděli, Pavel napsal. Výborný názor taky. Tak přátelé, ještě přečtu třeba do konce vysílání toho odpoledního nějaký vzkazy, protože se mi strašně líbí, jak to píšete, jak o tom přemýšlíte a k čemu jste došli tedy, jo. A já se ještě s tím svým názorem počkám. Já vás trošku napnu, ale tak ne, není to.

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: Už se těším, přátelé, až popluju napříč vesmírem s touhletou nádhernou písničkou v duši. Beatles Across the Universe. No a pojďme k další skvělý pecce, přátelé. K albu, který já nevím, jestli by je nepovšimnutý nebo méně hraný. Netroufám si říct, netroufám si posuzovat. V každém případě ho musím pochválit a to je opravdu moje přesvědčení. Def Leppard, 11. album, tedy eponymní kapely, který vyšlo v roce 2015. První studiový album kapely od roku 2008, když jako Songs from the Sparkle Lounge, což znamená nejdelší mezeru mezi dvěma studiovými alby v jejich kariéře, a jejich první na Air Music Records. Stalo se jejich sedmým albem, jo, já už jsem to říkal v té době u tohle vydavatelství, jinak 11. album pořadí. Album produkovali Ronan McHugh a kapela, tedy Def Leppard, získala cenu Classic Rock and Roll of Honors 2016 za album roku. A fakt si tohleto album, tuhle cenu zaslouží. Zpěvák Joe Elliott uvedl, že album se bude, když před natočením, tedy samozřejmě v roce 2015, se bude skládat ze 14 skladeb. To byla taková informace, na co se mají tedy posluchači připravit, dejme tomu. Ale důležitější snad bylo sdělení kytaristy Phila Collina, který o albu mluvil jako o pravděpodobně nejrozmanitější věci, kterou jsme udělali. Teď jsem citoval jeho slova, stejně jako, opět cituji, to nejlepší, co jsme od Hysterie udělali. Protože obsahuje, to už je, nejsou jeho slova, protože, nebo spíš potvrzuje tato věta jeho slova, protože obsahuje nejhlasitější rockový kytary, který jsme kdy měli na některých skladbách, pokračuje ještě Collin. Nicméně přestal to nazývat experimentálním albem, místo toho řekl, že je to osvobozující a expresivnější. No, zajímavý slova, a já myslím, že skladba Dangerous, kterou vám teď pustím z tohle alba, tedy z alba Def Leppard, to potvrzuje. Fakt je to výborný. Přátelé, budu, pokud to bude možný, hrát víc tady těch skladeb, které zas tak známý nejsou jako ty největší hity, ale stojí za to. Prostě my tímhletím víkendem buďme rádi, že objevujeme další rozměr kapely Def Leppard. Já jsem nadšen.

Mixtures, bridge. Let's go.

0: Nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: Nejslavnější album Metallica je album Metallica, tedy eponymní z roku 1991. Známe jako černé album, nebo známe jako taky černé album nebo Black Album. Je to pátý studiový album Metallica, no a bylo nahráno pod vedením Boba Rocka, což pravdu byl dobrý, velmi dobrý tah, řekl bych světový, tak Bob Rock dělal víc alb Metallica. Jak jsem řekl, vyšlo v roce 1991, konkrétně 12. srpna, a hned zaznamenalo obrovský komerční úspěch, když se hned první týden po vydání vyhouplo na první místo hit parád. V roce 2003 časopis Rolling Stone vyhlásil tohle album jako 252. nejlepší album všech dob. Ten týž časopis také vyznamenal 16. místem tohle album seznamu nejlepších alb 90. let. No, tak ty skladby, které na tomhle albu jsou, to je jeden za druhým, že to je, víte co, takový best album Metallica, dá se říct, jo. Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, už jsme si hráli všechny tři pokračování tady té dokonalé skladby, Nothing Else Matters, taky jsme hráli, no prostě, co pecka, to hit, to je jasný. Já vám pustím z tohle alba ještě píseň, kterou jsme nehráli a kterou na americkém vydání nenajdete. Najdete ji jenom na tom britském. Je to takový cover, je to píseň naprosto skandální. A ještě navíc, že to vyšlo jenom na tom britském, vůbec se divím, že to v Británii vydali, protože ten text je naprosto takový pornografický, šílený, napřímo brutální. Já vám ho nebudu překládat, třeba až budeme mít nějaký zase textový víkend, tak tam se to bude, ale to fakt, to až po 10. hodině, jo. A skladba So What, proč ne, že jo, tak co, nebo jako tak co, jo, dělám všechno, jako tam jsou fakt slova, no, nemůžu teď říkat asi, no, a prostě šílení, když si to někde najdete, já to do éteru fakt, já, který se nebojím říkat sprostá slova do éteru, tak tenhle text vám fakt teda do éteru nevpustím. Tak kdo umíte anglicky, tak si to přeložíte teď sami v té písni. So What Metallica na britském vydání černého alba, jo, aby nám bylo jasno. So fucking what?

0: hlasy, které si prostě nespletete. Joe Elliott a James Hetfield, Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a z téhle hodiny nám zbývá velice, velice málo, takže v rychlosti skvělá pecka, samozřejmě jak jinak od Def Leppard, Right into the Sun. Tahle skladba se mimo jiné objevila i na albu Retroactive, který vyšlo v roce 1993, ale její vznik už je v roce 1987. Def Leppard, Right into the Sun.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Není to kohout?
3: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
6: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Začneme něčím pro cestovatele a dovolenkáře. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní totiž voda a řeka je sjízdná jen na některých úsecích. To některé milovníky vodáckého sportu odrazuje. Bude se stavět heliport, ovšem nebude jen tak obyčejný. Tady je Honza Navrátil.
8: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemají. Honza Navrátil, Praha.
7: To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Teď další rocková pecka.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Narozeninová oslava a víkendový dvojprofil. V jednom hlasitém balení. Def Leppard a Metallica na Rádiu Beat.
1: No a my jsme v poslední hodince tady toho dvojprofilu. Úžasnýho, tedy musím říct. No a já jsem ještě ani včera dopoledne, ani dneska odpoledne nehrál ani jednu pecku z alba Reload. Reload je v pořadí sedmý album Metallica, vyšlo v 97. No a jsou na něm pecky, který kapela napsala ještě při nahrávání alba Load. O tom jsem mluvil. 30 pecek vytvořili, ale na Load se vešlo jenom 15, teda zhruba půlka, ano. Přesto to bylo nejdelší album, to už jsem taky říkal několikrát, nebo je nejdelší album Metallica. Takže ta půlka druhá se nevešla, jenomže ty pecky jsou tak dobrý, nebo byly tak dobrý, že kapela je nevyhodila, zaplať pámu. Oni totiž, chlapci původně doufali, že vydají dvojalbum Load and Reload, ale kvůli různým důvodům, technickým, asi finančním, nevím, se tenhle ten nápad neuskutečnil. No, ale nic se nestalo, svět se nezbořil, zkrátka bylo natočeno posléze to album samostatně, tedy Load jako první, Reload jako druhý. Na obou albech, ale hlavně v tom Reloadu, jsou zřetelné znaky takových těch bluesrockových prvků. To album je temnější než na Loadu, jo? Nebo ty písně jsou temnější než na Loadu. Autorem obalu je opět fotograf Andres Serrano, který zase tam použil bičí krev a svoji moč, předtím zase použil své semeno bičí krev. No to je jedno, to je prostě taková doba. A ty výtvarníci jsou magoři, tak co se budeme povídat, ale asi jedno pohled je to hezký, jo. Tak to je jenom k tomuto. No a taky ještě jedna zajímavostka. Jedná se taky o poslední album, na kterém hraje basák Jason Newsted, který roku 2001 ze skupiny odešel. Tak, tolik Reloadu a jedna skladba z něj. A ta je nádherná, přátelé, ta je nádherná. Je rozhodně méně známá než ty velký hity Metallica, co si budem povídat, ale o to víc stojí za to si ji poslechnout. Fakt nádherná věc, jak jsem říkal, temnější než na Loadu, než lec, které písně na Loadu, ale teda má, ta má kurňa mrt, teda vám řeknu, Lowman's Lyric.

0: Sheffield nebo San Francisco? Hatfield nebo Elliot? A co takhle obojí? Def Leppard a Metallica na rádiu Beat.
1: Já myslím, že to obojí je dobrý řešení. Hele, uzavřeme tu diskuzi o image nebo diskuze, no diskuze, v podstatě. Strašně zajímavá byla, přečetl jsem mnoho vašich názorů a musím říct teda, že mě některý tedy opravdu opravili můj vlastní názor a ne, že bych já byl zrovna člověk, který se nechává opravovat, jo, ve svém přemýšlení, to fakt ne, ale když je to míněno dobře a moudře, tak rád připustím, že nemám pravdu. No to je jedno, ale pojďme tady další. Jo. Ahoj Dando, podle mě image buduje důvěru. Konzistentní look usnadňuje lidem věřit tomu, co nabízíte. A u interpreta to platí dvojnásob. Představa metalisty v růžovém tílku nemůže fungovat, nebo nějakého takového znáš, pa Luci. No to už je extrém, neznám tedy, ale právě, no já mám takovej trošku jiný názor, nebo jiný cítění, tak spíš, tady nebo názor. Metalista v růžovém tílku, proč ne? Hele, kdyby metalista vylítl na pódium v růžovém tílku za doprovodu špičkovýho metalu, který pojede jako svině, jako pila, tak to bude možná ještě o to zajímavější a důraznější, bych řekl. Ale o tom bychom si mohli samozřejmě povídat i dál. Další názor. Buď zdráv, Dane. Když kapela neumí hrát, tak ani image to nezachrání. Když umí, tak není image důležitá, ale když mají obojí, tak to je vždy bomba. Dík a pozdrav posílá Bíťák Šaman z Libišan. Taky krásný názor, jo? Image netvoří ten věm, ten pocit z té hudby, když ta hudba je dobrá, ta hudba a ty texty, jo? A když ta kapela hraje skvěle, nemusíte ji vidět, stačí slyšet. A když ji víte a ona ještě navíc dobře vypadá, má to zmáklý obsahově nebo filozoficky k tomu obsahu těch písní, tu svoji image, tak je to o to lepší. Asi takhle bych to řekl. Tak, já jsem vám slíbil svůj názor. Já kapely nepotřebuju vidět, přátelé. Já vůbec slovo image mě jako ne, že nic neříká, ne, že by mě rozčilovalo, ale nekladu na něj vůbec nějaký důraz. Slovo trendy, mě to úplně nenávidím, to se mě jako fakt ježí vlasy. Když mě někdo opravuje, ať se učešu takhle nebo takhle, a já se zeptám, proč zrovna takhle, protože je to teď trendy, ať se vemu tričko takový makový, protože je to teď trendy, tak šílím vstekem, opravdu, jo. Já si budu chodit, jak chci, já se budu oblíkat, jak chci, i když to nebude zrovna trendy, jo, a i když nebudu mít stejný prostě image jako někde, to já nepůjdu na metalový koncert tak, jak se na metalový koncert chodí oblíkaný, já tam půjdu tak, jak chodím oblíkaný já, stejně jako na folkovej nebo makovej onakej. Navíc, co se týče tý image kapel, jako já ty kapely nemusím vidět, já třeba nekoukám na DVDčka koncertu kapel, já si je spíš poslechnu, to mě baví víc, protože mě si tam představuju úplně jiné věci, které se tam zrovna děly, jo, a představuju se je hlavně po svým, takže mě do toho nikdo nekecá a nikdo mě neovlivňuje. Asi takhle, dalo by se o tom mluvit dlouho, nemáme čas, to jsem vám chtěl říct, slíbil jsem vám, že vám řeknu svůj osobní názor na to, jak to ve mně funguje. Tak, Def Leppard, Make Love Like Man, no tak to snad nemusím vysvětlovat, co to je za pecku, ne?

0: Evropa versus Amerika. Def Leppard versus Metallica. Na Rádiu Beat.
1: No a já jsem si všim, přátelé, když jsem tady dělal takovou rekapitulaci, že jsem já vám nehrál žádnou pecku od Metallica z jejich prvního alba, který se jmenuje Kill 'Em All, vyšlo v roce 1983. To mě bylo 21 let, to je dávno. No, původně se dneska měla jmenovat Metal Up Your Ass, ale s tím nahrávací společnost nesouhlasila, takže nakonec se domluvilo s určitým nátlakem, že se tedy to album bude jmenovat Kill 'Em All. Pustíme si z tohoto alba jednu asi z nejúspěšnějších pecek týhle desky. Jedna se jmenuje Whiplash a myslím, že to už hrál Jirka, tak já jsem si vybral Jump in the Fire, kterou vám teď pouštím.

0: Nové vlny, trochu americké metalové klasiky. Dohromady podařený víkend na Rádiu Beat.
1: Já se ještě teď na okamžik jenom vrátím k předchozí písničce Kovárna. Ten text se samozřejmě určitě velice dobře vnímali. Jsem hrdý na to, přátelé, že jsem zažil tuhle tu hospodu v Braníku, Kovárnu. Několikrát jsem tam kalel, jsou takové nostalgické vzpomínky na časy celkově, které byly hnusné, protože byly bolševický, ale našly se tam právě díky tomu bolševikovi, našly se tam ty střípky, ty místa, ty prostory, kde se setkávali lidi v pohodě, mysleli si, co chtěli, říkali si, co chtěli a mělo to svoji atmosféru. A tohle měla přesně i hospoda Kovárna v Braníku. No, tak časy se mění, že jo? Jak zpíval Dylan, potažmo Vašek, Marta a Helenka. A věci jsou zase jinde. Musíme si najít svůj prostor podle toho, jak chceme. A je to jenom na nás. To je celý. Tak, přátelé, končíme. Končíme s tímhle víkendem, s tímhle dvojprofilem, který podle mě byl výtečný. Já vím, že to říkám pokaždý, že jsem vždycky výborně jsem se bavil a tak dále, ale tady jsem se bavil fakt skvěle, protože to byly skvělé věci. Navíc ta diskuse s vámi o tom, o image a o tom, jak se člověk prezentuje v tom veřejném prostoru, jak kdo na to má názor, to bylo pro mě velice přínosný, musím říct, doufám, že pro vás taky. Kick, to je poslední píseň od Def Leppard, kterou pouštím, pak už vás čeká samozřejmě ještě jedna pecka Accept, tady se mi vejdou a Větrník se roztočí v 19 hodin a od 20 hodin samozřejmě Hard and Heavy. Tak jo, hele, těším se na vás v úterý ve zpovědnici, protože to tady bude pan náčelník Věchet a možná tady budeme se bavit o Trutnově, že jo, o takovém českém Woodstocku. A možná přijde kouzelník, ne, ale možná přijde i Robert Kodym, tak jsem to chtěl říct, hezký večer, vám přijde Dan Kout. Mějte se, čau.

0: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Včera byl hezký čas.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
6: V každém případě bude zase...
7: Klasika, novinky, rozhovory.
8: Dnes večer od 8 do půlnoci.
4: Za týden bude zas.
8: Na Beatu.
9: Čerstvá rocková muzika.
10: Aktuální novinky.
9: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
10: Větrník.

Větrník na Rádiu Beat. Buďte pozdraveni, buďte vítáni, milí býťáci. Právě jsme pro vás roztočili větrník, a to po 1006. K tomuto činu se hlásí tradiční delikventi Jaromír Tůba od mikrofonu a Pavel Černoch z režie Rádia Beat. Spustili jsme to, i když nás skupina Embrace varovala názvem písně Stop. Stopku jsem objevil na jejím 9. albu Avalanche, které vyšlo 12. června. Kapelu z anglického Yorkshire jsme tu měli po 4. a musí tedy zabejčit, chce-li se ve větrníku uplatit po 10., jako se to za chvíli přihodí formaci Van den Plas z německého Kaiserslauternu. Ta na své 12. CD Eckalt 2, rovněž 12.6., zařadila cover písně Boat on the River z odkazu skupiny Styx, která byla hitem v roce 1979, zrovna když jsem se ženil. Zdá se, že obojí vytrvalo popularita písně i naše manželství.

0: metry.
1: Radio Beat.
2: Po třetí zaloví v novinkách 12. června a po 8. obrátím vaši pozornost v našem pořadu k post-hardcore partičky Sleeping with Sirens Orlando na Floridě. Její 8. album nese názve An Ending in Itself a my z něho zahrajeme Need You Here. Anglický odborný časopis Kerrang desku počastoval ve své recenzi 4 hvězdičkami, přičemž 5 berou ti nejlepší, jako v ruské škole.

Větrník na Rádiu Beat. Životní linie spousty kapel se odvíjejí od věty seznámili se na Berklee College. Vyhlášená konzervatoř v Bostonu stála v roce 2012 rovněž u zrodu skupiny Goose, kterou dnes hledejte v ani ne 20-tisícovém Wiltonu ve státě Connecticut. 12. června, kdy jsme se pro dnešek časově jaksi zasekli, vydala na vlastní etiketě 6. album Big Modern. To sice v názvu slibuje převratnou progresi, mě však v naší ukázce Sevenže připomene 80-kové retro s Robertem Palmerem. A právě to se mi na ní líbí.

0: s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Prvním dnešním nováčkem, co se větrníku týče, bude skupina Fires in the Distance z New Wingtonu, rovněž ve státě Connecticut. Ten má o pár tisíc obyvatel víc než Wilton a tak se dá říct, že se u nás schyluje k okresnímu přeboru. Doom metalové vzdálené ohně, jak se kapela překladu nazývá, vydali 12. června třetí album Circadian Promise a vyvolají mírnou depku nahrávkou By This Time Tomorrow.

0: Pietri. Na Rádiu B.
1: 62-letý rodák z New Jersey, Rachel Bolen, je sice nové jméno v našem playlistu. Ve větrníku však opakovaně exceloval jako basák a autor písní skupiny se 40-letou historií, Skid Row. Poloviční Portugalec svou solovou bokovku z 12. června pojmenoval Gargoyle of Garden State, neboli chrlič dešťové vody v zahradním státě. A my z ní uvádíme Bridge, most.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: V katalogu, rejstříku či seznamu všechny podle ABCD seřazené kapely a solisty předběhnou, protože se nazývají A. V angličtině čteno A. Už jsme tu Ačka měli, dneska si o nich pověsme víc. Alternativně zaměřený soubor vznikl v roce 1993 v anglickém přístavním městě Lowestoft a do letošní sezóny vstoupil s pátým albem Prank. Z něho se dám do rubriky Ploužák hodí skladba Kings of Lowestoft.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Pro další snímky jsme zavedli v hantýrce Větrníku rubriku Kláda, abychom získali prostor i pro komplikovanější hudbu. Dneska se opracování Klády chobí drvoštěpka Samantha Fix, kterou si nesmíme plést se Samantou Fox. Jde nám o Klády, ne o vnady. I když 47-letou kytaristku a zpěvačku z Kansas City je rovněž radost sledovat, nejenom poslouchat. My v rádiu rádi oželíme kukačku při nahrávce Fortune Teller z 9. alba Paper Doll.

Jestli si velšské kombo vyberou jako předkapelu Bob Dylan a U2 a zvládne vývoj od punku ke stadionovému roku, musí být zatraceně dobrá. Touto cestou prošla skupina Alarm pod vedením kytaristy a zpěváka Mikea Petersa, když se společně pouštěli do natáčení 22. alba Transformation, bylo zřejmé, že lídr už jeho vydání nestihne. Loni 29. dubna podlehl ve věku 66 let rakovině. Deska, z které zahrajeme Výzvu k jednotě In United, vyšla na den o rok později.

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Na závěr povolím a povolám dvě kapely, které jsem ještě ve Větríku neuváděl. Doufám, že nebudu litovat. Přitom Spread Eagle z New Yorku existují už 37 let. Nikdy ovšem nehráli první ligu. Letos vydali čtvrté album The Brutal Divine, od něhož si gramofonová firma mnohé slibuje. Do světa ho doprovodila sloganem Toto je hard rock bez kompromisů. Pustíme si Flathead Vultures.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Na závěr nechám vyplakat romské slzy. Písní Gypsy Tears se ohlásí Lex Leacher, nejmladší kapela sezóny, která vznikla letos. Tvoří však veteráni, čtyři Skandinávci, kteří už v osmdesátkách hráli společně pod slavnou hlavičkou King Diamond. Květnový první koncert v Göteborgu podnítil hudební kritiky ke srovnání souboru s Iron Maiden a Queensrÿche a debutové album bez názvu okusíme teď. Tím se s vámi loučí a na setkání opět za týden se těší Jaromír Tůma.

0: Radio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde náčelník festivalu Trutnov Open Air Martin Věchet.
5: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na rádiu Beat.

0: na Rádiu Beat.
1: Tak jest, 7 minut po 20. hodině svítí tady na Cibulích ve studiu a začíná tak jako každou neděli, anebo teda v případě, že byste poslouchali v repríze, tak v úterý ráno pořad Hard and Heavy. Trošku speciální díl to je, zvlášť pro archiváře, ty už si toho museli všimnout, že na webu Rádia Beat nevisí playlist té první dvouhodinovky, to protože playlist je, jak se píše na festivalech, subject to change a navíc vzniká tak jako zaběhu tady pod rukama. Protože to téma aktuální tak zní Brutal Assault 2026 a spol, dodal bych, už jenom třeba kvůli té písni, kterou jsme to celý otvírali. No a nejsem tady ve studiu sám, mám tady posilu a to je Tomáš Fiala, který je hlavní hlavou všeho okolo Brutalu a nejenom Brutal. Tomáši, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak, my jsme se dlouho neviděli, navíc jsme byli ukecený, proto jsme ten playlist strategicky nevyvisili na web, protože uvidíme, co se povede všechno. Nicméně začít musíme asi tím, co dohrálo, protože Arthur Brown není věřavu úplně metalovým muzikantem, viď?
2: Není. Je to pán, který je dneska 84 let a vlastně byl u úplných začátků stylu a tady ten hit, který jsme slyšeli, tak je jeden jako z největších let hitů na konci 60. let. Já dokonce tuším, že půl roku byl v žebřících vejš než Black Sabbath. Jo? Takže ve své době to byla opravdu star a je neuvěřitelný, že ten pán pořád hraje a vlastně točí, on chvilku hrával, zpíval i v Hawkwind a je to ta stará tvorba britská, která v podstatě byla začátek celého metalu a nám se hrozně líbí to kombinovat a vlastně připomínat to a podporovat ty lidi, protože být aktivní v 84 letech na takovýhle úrovni si zaslouží uznání.
1: Ano, navíc to sleduje to dění. Já jsem říkal, že téma je Brutal Assault, že teďko je to samozřejmě nejaktuálnější téma na té metalové scéně, ale měl jsem spíš říct Tomáš Fiala z Obscure, že jo?
2: Pohodě.
1: No a tam je se nám právě rozevírají ty nůžky a rozšiřuje se to, protože zatímco aspoň já to vždycky pocitově měl, tak jakože nejtvrdší koncerty tady děláte vy, tak letos najednou tady Arthur Brown, pak Beat, že a tak jako, že jste se rozjeli i tímhletím směrem, tak zválně si z tebe vypáčím, co máš v plánu na stole ještě nepodepsanýho.
2: A tak budoucí. To asi nevypáčíš, ale spíš obecně obecně jde o to, že nás zajímá ta muzika od jejich kořenů a vlastně jsme nějaký posluchači, kteří to vnímají víc komplexně a snažíme se je ukazovat kapely, nejenom ty, který jsou nejpopulárnější, ale ty, který to začali a vlastně dělat takovej zdravý mix, protože si třeba já si nemyslím, že vlastně muzika je jenom taková levná zábava, to je v podstatě nějakým způsobem životní styl a pro většinu lidí je to vášeň a pokud se v té vášni chtějí rozvíjet, tak samozřejmě je dobrý znát kořeny a je dobrý o tom přemýšlet, vlastně inspirovat se. Otázka je, jak hluboko člověk může dojít, ale tak každý má tu hranici svojí, ale myslím si, že ten Arthur Brown ve své době nastavil nějaký nový standard a je hrozně hezký připomenout, co bylo třeba extrémní před 40 lety, jo? Což se z dnešního pohledu nezdá. A tady to jsou všechno nějaké perspektivy, které nás baví a ten festival rozšiřují a dělají ho barvitější.
1: Dobře.
2: A když se vrátím k tomu Beatu, tak já jsem velikánský fanoušek King Crimson a vlastně vždycky jsem měl sen něco takového udělat. Jednou jsme dokonce dělali Adriana Belew trio, ale to je třeba před 15 lety, když jsme byli ještě malá agentura, vlastně jsme to neuměli úplně zpromovat. Takže jsme tam měli třeba 35 lidí a byla to trošku ostuda, což se hodně někdy stane. A mám hroznou radost, že tentokrát se to povedlo úplně opačně a pro mě to byl zážitek roku.
1: Tak, taky jsme se tady o tom bavili na Beatu a vstupenky samozřejmě odsud vyletěly, jak na ty, tak na ty. Tak teď pojďme dát další muziku, která bude už o něco malinko taková, řekl bych, metalovější.

0: Tak to je, jinak to nebude Metal Church a Beyond the Black, to je muzika, která je právě teď za námi v pořadu Hard and Heavy, kdy si povídáme s Tomášem Fialou o všem možném, včetně festivalu Brutal Assault. Zajímavý je, to je jako zajímavý, že když se takhle bavím s klukama, co dělají tyhle ty velký festivaly, tak 14 dní před akcí už v podstatě jako není možný se jim dovolat a ty máš ve středu Start a Pohoda. Ale koukal jsem, že už teda vyjeli štěrky dávno, že už se staví.
1: Tak my už dávno stavíme, my naopak jsme v takovém stádiu, že už to máme skoro postavený a abych já řekl pravdu, tak já už tam za stolik produkční činnosti na starost nemám. Já spíš čekám na to, až přijedou kapely a vlastně řeším víceméně takový nějaký věc, jestli ty věci, které jsme si řekli, že mají být udělaný, jdou tak, jak mají.
0: OK, takže ve středu Start, co se týče Lupenů, to možná bychom mohli taky, jako, nebo takhle, začneme tím, že řekneme, že ve středu Start, že festival běží od 5. do 8. Tak. Na místě známém v Josefově, respektive běží tak nějak od 4. věď.
1: Tak, v úterý máme předparty a je to 29. ročník a mám hroznou radost, kam se Brutal Assault podařilo posunout, jako hlavní hvězdy tam máme Body Count, Primus a Vardruna, což letos jsou metalově neortodoxní kapely, ale vlastně nějakým způsobem to tak vyšlo, část z toho byla chtěná, ale samozřejmě bychom ocenili, kdyby se nám povedl třeba jeden větší metalový headliner, to se nám nepovedlo, ale vlastně tím jsme aspoň ukázali, že ten festival může mít nějaký alternativní nádech, ale vlastně v tom jádru je pořád metalový a myslím, že naši fanoušci nás chápou. A jsem hrozně rád, že za tu dobu, co to děláme, vlastně jdeme dramaturgicky nějakým směrem a přestože tenhle ten ročník není možná úplně nejsilnější, tak vypadá to, že nebudem vyprodaný, což jsem si dlouho myslel, že budem a zbývá nějakých posledních 150-200 vstupenek, tak možná o pár to nevíde, ale vlastně je to hrozný ocenění naší práce, jsme za to hrozně rádi, že to takhle funguje.
0: Mm-hmm. Tam se nabízí otázka, jaká je celková kapacita, když
1: celková kapacita, když vezmu včetně hostů, včetně kapel a včetně zaměstnanců, jak bych řekl, nějakých 22 tisíc.
0: Mm-hmm. Tak to už těch 120 není takový ten, ale ono se to ještě, hele, teď jsme to třeba hecli a třeba se ještě teď
1: jo,
0: jako...
1: Lidi nám určitě můžou pomoct, ale vlastně, co je super, co já můžu říct, že už máme nachystaný, oznámíme na tomhle ročníku vlastně víc než třetinu kapel na příští rok a mám hroznou radost, že se nám podařilo zabukovat skvělý jména a my máme totiž 30 let příští let, rok a místo ohňostrojů bychom to radši dali do těch dobrých kapel a vlastně ukázali to, co si myslím, že nás šlechtí, nebo tak, jak to vnímáme a to je pojďme posílit tu muziku, protože ta oslava je pro nás nejvíc v těch notách na pódiu, než v těch hvězdičkách, které padají a třeskají z nebe.
0: Mm-hmm. Je jasný, že mi nevykecáš, že to tam bude příští rok, ale stejně se k tomu plánování výročí kulatýho musíme dostat, tak to probereme ještě později. Teď tady zaznělo mezi tím vším, že budou vystupovat Primus a tak bych navrhoval dát je. Co ty na to?
1: No určitě. Legenda.

0: na beatu.
1: No a na beatu taky Primus a Jerry Was a Race Car Driver, tak se jmenuje tahle ta věc, kterou pokud byste teď hledali na obvyklých místech, na webu Rádia Beat a podobně, tak jak jsme říkali, dopíšem to tam později. Primus určitě jo, protože ty už jsme odehráli, tak ty už z toho playlistu nikdo nedostane. Co se nám dalšího do playlistu vejde, to sami ještě uvidíme, protože se povídáme s Tomášem Fialou a probereme všechno možný. Možná já bych udělal takový to, že otevřu okénko, zeptejte se na co chcete, Tomáš na to chce odpoví. Protože třeba máte nějakou otázku ohledně nejenom Brutal Assaultu, která mě tady nenapadne, taky klidně pingněte sem do studia mailem nebo SMS-kou nebo zprávou z aplikace. To je jedna možnost. A druhá možnost bude využít tyhle ty kontakty ještě taky k něčemu dalšímu, protože Tomáš krom toho, že přines pytel muziky a dobrou náladu, tak také přines vstupenky na Brutal Assault. Bavili jsme se o tom, že se blíží naplnění kapacity. Můžete to být třeba vy, kdo jí doplní tu kapacitu. Je třeba ale samozřejmě zabojovat, nebude to úplně jednoduchý, to nechám na tobě vyhlášení soutěžní otázky.
2: Tak otázka je jednoduchá. A doufám, že díky tomu bude daleko víc z vás mít možnost zabodovat. A k jakému seriálu složili Primus titulní píseň? Myslím si, že to je asi jejich nejznámější písnička.
1: No, okay. Pište to sem SMS-kou, mailem, zprávou z aplikace a my potom vytvoříme, hele, v Brutal Assault 5. až 8. 5 plus 8 je 13, to je šťastný číslo 13. Ta zpráva, která přijde v pořadí s tou správnou odpovědí, tak bude ta, která bude odměněna dvouma stupinkama.
2: To někdo bude čekat a pak bude 20.
1: To je právě nejenom, to je jako nejen odpovědět, ale ještě strategicky odpovědět. Víš, ať to není úplně jako jednoduchý, takhle tak. My tady fungujeme. Tak, můžete být u toho. Můžete být u toho a my se vlastně teďko můžeme taky pustit do toho. Třeba se jenom chytnout toho line-upu, protože to tady procházím po očku, co všechno letošní Brutal Assault nabízí, ona to opravdu velmi jako pestrá směsice. Sválně, víš z hlavy, kolik tam je dohromady vystupujících?
2: A dohromady my to počítáme s malýma umělcema, který mají svojí stage a bude to někde něco kolem 150 umělců. Ať už jsou to performeři nějaký, nebo klavíristi, nebo industriální umělci. Když se budu bavit o těch kapelních, tak se bavme cirka o nějakých 80-90 kapelách na hlavních pódiích. Hmm.
1: Je někdo z těch letošních třeba muzikantů nebo kapel jako opravdu voříšek po té pořadatelské stránce?
2: Tak v podstatě bych možná řekl, že v něčem je trošku náročnější Body Count, který mají i soukromý letadlo a vlastně ubytovali se v Praze. Je to nějaká standardní logistika, ale na nějaký vyšší úrovni. A tím, že to není běžný turné a nejdou turbasem, tak vlastně jsme do toho daleko víc zapojený my. Takže to je něco, čím se po večerech bavíme. A pak jsou tam, bude to jak Primus, tak Vardruna, to jsou spíš věci, které jsou produkčně větší, ale to už je nějaký standardizovaný formát. Hmm.

0: kdy se to dopředu naplánuje a něco se naopak musí omezit a vlastně dopředu víme, že to nějakým způsobem půjde odbavit.
1: Mm-hmm. Není tam teda žádný extrém. A co se týče třeba množství, já nevím, kamionů a těchto těch věcí?
0: No vlastně, co je zajímavý, že po covidu se celý ten festivalový svět začal vyvíjet směrem, že jezdí daleko méně kapel s dodávkama a je daleko víc turbasů a i menší kapely už mají nějakou produkci. Je tady vlastně, je to nějaký efekt, kdy vidějí u těch velkých kapel, že mít produkci je super, že tím můžou zaujmout líp diváky a zároveň teď i malí kapely, který by to třeba nepotřebovali, tak je mají. Takže je to samozřejmě daleko víc práce pro lidi na pódiích, daleko víc prostoru okolo to vyžaduje a všichni jezdí dneska skoro turbasama. Takže stala se z toho taková jako vlastně profesionálnější věc, ale je to nějaký momentální vývoj a uvidíme, kam to půjde dál.
1: Okay.

0: Radio Beat.
1: Na beatu za námi Animals as Leaders jako výběr Tomáše Fialy a jejich Physical Education, to je ta, která právě teď dozněla. Jak jsme se předtím bavili o vstupenkách, počkej, já s vámi tady okem uhnu, tak ano, ta strategie se jako na tom podepisuje, protože odpovědi přicházejí, ale ta zářná třináctka tady ještě podle mě není.
2: Tak já
1: ještě
2: zatím přepočtu. Já no. Zatím skočím k těm Animals as Leaders. My jsme vlastně dělali tenkrát poprvé na Brutalu v roce 2016. Byl to takový experiment, protože přece jenom je to hodně jazzový. Zároveň nás vždycky tady ty věci bavily a oni tenkrát se divili a trošku i váhali, jestli to mají vzít nebo ne. Nakonec to vzali, protože co je na tom zvláštní, je, že samozřejmě jméno Brutal Assault se vyprodukovalo někdy před 28-29 lety a v té době to reprezentovalo vlastně nejen tu angličtinu, ale vlastně byl to nějaký název z té doby. A já mám hroznou radost, že se nám to podařilo trošičku překlonit, že pod těma slovama najednou si jak ty agenti, tak ty managementy a kapely už představují otevřený festival, který vlastně dělá věci, které nejsou prvoplánově podle toho jména. Jo. A vlastně my jsme to tenkrát udělali a doteďka je to naše nejúspěšnější video. Na YouTube má to asi 6 milionů zhlídnutí a tenkrát se to hrozně povedlo a to bylo nádherný. No.
1: A tyhle věci se stávají. Máš ještě v hlavě někoho dalšího, kdo by třeba jako byl takovej, že tam na první dobrou nepasuje a nakonec to byl jako mega úspěch?
2: A tak Motorhead, ten tam asi vždycky pasoval, ale určitě to může být Vardruna a můžeme si jako ten velký příklad vzít ten Primus, který opravdu je vlastně trošku hraniční, ale tím, že je umělecky zajímavý a je to kapela, která je unikátní a primárně hudební, to není o žádný image. A to je něco vlastně, kde já vnímám nějakou naší zprávu, že jak my, tak ty fanoušci se snažíme co nejvíc se dívat na tu muziku. Show je samozřejmě taky důležitá, ale vlastně nám jde o ty noty, které nás nějakým způsobem můžou spojovat.
1: Dobře, dobře. Tak budeme hrát další muziku. Mezitím já řeknu, že až bude hrát další muzika, tak my zavoláme tadyhle Pavlovi a uděláme mu radost takhle v neděli večer. A teď mě pověz ty, co je tohleto zváno tedy Slift.
2: Slift je výborná francouzská kapela, která je vlastně takový stoner psychedelický a objevil jsem to minulý rok, mají hrozně dobrý nahrávky naživo, to je perfektní, mám fakt radost, že se to povedlo letos dostat na Brutal.

0: Radio Beat.
1: Radio Beat, za námi Slift, Storm of Wings, tak se jmenovala tahleta skladba, co by další jedna z výběru Tomáše Fialy na dnešní večer. Než ho pustím ke slovu a k další muzice hlavně teda, tak se vrátíme k našim slibům, jste viděli, že nekecáme, jo. Tak mezi tím, co hráli Slift, my jsme si je teda pravda moc neposlechli, protože jsme telefonovali.
2: Ahoj, Pavel.
1: Nazdar, Pavle, to zní skoro, jak kdybys čekal, že ti zavolám.
2: No, slyšel jsem to, když se mluví o Pavlovi, tak to překvapený, tak?
1: No tak to jsme rádi, že jsi překvapený. My ti přejeme i s Tomášem tady pěknou neděli a samozřejmě nadělujeme vstupenky tak, jak bylo slíbeno, ale vlastně měl by si říct do éteru, což je ta správná odpověď.
2: Sám v parku jdem.
1: Ano, South Park, to je přesně to ono, co tady mělo.
2: Byl oblíbený můj dřív, teď už ho moc nesleduji teda, ale předtím to bývala pecka vždycky, no.
1: No vidíš, tak ti to vyneslo dva lupeny na brutal. Mimochodem, odkud pojedeš, z jaký dálky?
2: Od Uherského Hradiště.
1: Dobře, tak si vymysli, jakýho parťáka vemeš sebou, máš u nás dva lupeny a vydrž mi na drátě, jo?
2: Jasné, super, teda děkuju moc.
1: Tak to bychom měli, teda Pavel hlavně by to měl. Už jsem mu dokonce poslal tadyhle mailem lupeny, takže vidíte, že jsme nelhali, když jsme říkali, že tady nějaký máme do skoro vyprodaného festivalu Brutal Assault, který slaví 29. výročí, 30. to je jasný, to je před námi. Je jasný, že když to budete vyhlašovat až tam, takže mi tady asi neřekneš, kdo tam bude. Ale stejně mě pověz, když se ohlédneš za těma skoro 30 lety, tak jak ten festival samozřejmě, tak všechno ostatní okolo dostalo jako vývoj obrovský. Tak co je třeba pro tebe takhle jako největší skok, nebo možná zpětně největší překvapení, že si to nečekal, nebo si to naopak čekal a tak je to dobře. Je tam
3: jinak,
1: něco?
3: Největší zlom Brutal Assaultu jako festivalu byl příchod do Josefovské pevnosti, což byl rok 2007. To je neoddiskutovatelná věc. No a jinak jsme měli různý harakiry a věci, které se mohly povíst víc, mohly povíst míň, ale vlastně, nebo mám radost, že tenkrát jsme začínali s nějakou myšlenkou, kterou jsme pořád rozvíjeli dál a dál a věřili jsme jí a vlastně se to trošku nabalovalo jako sněhová koule a v dnešní době je perfektní vědět, že k nám jezdí 200 lidí z Ameriky, 100 lidí z Austrálie, 500 lidí z Jižní Ameriky a že vlastně je to nějaký světový fenomén a pro ty lidi to je víkend v roce, kdy si odpočinou od toho světa, který je možná momentálně třeba trošku víc štve a vlastně my se tam snažíme být, všichni jsme tam jedna parta, jezdíme tam za muzikou a je to hrozně osvobozující to vidět v těch očích těch lidí. A co je na tom důležitý je, že vlastně ty spokojený lidi, ta míra toho nadšení, s kterým na ten festival jedou, ta dělá náladu toho festivalu a to je ta věc, která nás drží a je hrozně dobrý vědět, že to s náma sdíje lidi z celého světa.
1: To určitě, jo, to 100%. Já jsem si myslel, víš, jako že tak, jak ten festival rostl, třeba se rozšiřoval, třeba se, co já vím, co mě první teď jako napadá, tak vy jste v podstatě byli, aspoň nebo já to tak vnímám, třeba mě opravdu, třeba jsem pojem mimo, jako průkopníci třeba v gastru, i v takových těch oblastech, které nejsou úplně jako vyloženě primárně spojený s tím pódiem, ale u vás jsem snad poprvé zachytil nějaký ty bambusový příbory, třeba tyhle ty věci.
3: Ale tak je to tak, že my o tom přemýšlíme, tak jak žijeme, tak se snažíme dělat ten festival. Já jsem jezdil hodně do Indie, tam jsem viděl arekový nádobí a říkám, je, to by bylo daleko lepší, než prostě vyhazovat plast, který jsme teda zlikvidovali. Začali jsme s tímhle stejně tak jsme kdysi začali pracovat na tom, ať to gastro je co nejpestřejší, protože ten člověk je tam 4 dny a potřebuje se dobře najíst. Jo. Já musím říct, že pro letošek třeba jsme udělali takovou novinku a nazval bych to antistaromák, že jsme jako vyplenili z našeho gastra ty pokrmy, které jsou na váhu. Samozřejmě jsou nějaký pokrmy, které na váhu být musí, ale ten zbytek, kdy si to člověk kupuje, vypadá to, že to je za relativně symbolickou cenu a když si to nandá, tak zjistí, že platí 3x tolik, tak vlastně to je něco, na čem se moc podílet nechceme. Ale v principu to spíš ukazuje, že se to snažíme dělat tak, aby to byl festival, kam když přijdu, tak se ty věci dějou tak, jak bych chtěl a očekával.
1: No a daří se, tak to je dobrý. Hele, pojďme k muzice. Imminence si vybral.
3: Jo.
1: Máš k tomu
3: jo.
1: Nějaký
3: No, koment? je to teď nadějná kapela švédská, která jde nahoru a na Brutalu hraje poprvé, takže si ji pustíme.

0: Radio Beat.
1: No a na Radio Beat v Hartenevě taky speciální vysílání s Tomem Fialou na téma Brutal Assault a okolí, protože i na další věci mimo třeba festival vyloženě narazíme, nebo nám to uhne, ale teď je třeba aktuální právě tohleto a možná to zrovna zopakuju, ať nám to nezapadne ta informace pro ty, kteří by třeba váhali, nevěděli, nebo se našel ještě někdo, kdo netuší, tak teď od středy oficiálně čtvrtka i s tím zahřívacím kolem až do 8. srpna v pevnosti Josefov už v podstatě na tradičním místě, i když jsme říkali, že v rámci historie samozřejmě Brutal Assault nevznikl na tomhle místě, ale už ho myslím, že každý má spojený s pevností v Jaroměři, tak se můžete vidět s těmi kapelami, které tady zaznívají, o kterých se tady bavíme a nebo třeba i nebavíme, ale jejich prostě hromada, tak se mrkněte i na beatový web, můžete taky tam najdete k tomuhle informace a pak samozřejmě na brutalassault.cz. To je za námi Imminence, to je jedna z těch věcí, která si říkal, že je vlastně ne úplně, že neznámá, ale jedna z těch jako vlastně furt můžeme říkat začínajících mladších kapel. K tomu tam je spousta těch, nechci říct končících, ale starších. Mm-hmm. Mezi těma legendama, co bys vypíchnul třeba letos z tohohle napu?
2: Je toho hodně, určitě třeba můžeme se bavit o tom, že Nevermore se vrátili na scénu, je tam Triptykon, je základní člověk Varior, který byl u toho, když se vytvářel styl, který se teď jmenuje Black Metal. Můžeme se bavit o Amorphis, Immolation, starý americký death metal z New Yorku, který vlastně začínal někdy v 88. 7. a za 40 let se dostali do fantastické formy a dělají to pořád skvěle. Starý Coroner, trashová kapela, legenda, teď vydali fantastickou desku u Švýceři, hrozně se to povedlo. Bavme se taky o tom, že jsou tam Left to Die, což jsou vlastně pohrobci starých dead a lidi, kteří reprezentují a hrajou tu starou éru dead. Takže těchto věcí je tam hodně. Bavme se o Grave, Vader, Dayside, vlastně je to podobných věcí plný. Co já bych možná ještě zmínil, na to jsem zapomněl, to teď trošku odbočím, ale ptal ses na ten 30. ročník a já mám hroznou radost, že se teda povedlo už zabukovat hodně kapel a myslím si, že lidi budou hodně překvapený z toho, co se vyklube, ale já prozradím dvě z hlavních men, který neřeknu naplno, ale dám nějaký indicie a jedna z nich je headliner, který před pár lety byl už na Brutalu v té stejné pozici a je to nějaký starý metal, který je dost temnej. To je první věc. A druhá věc, co můžu prozradit, je, že se nám podařilo zabukovat reunion jedné kapely, která hodně dlouho nehrála a bude mít premiéru u nás a ten rok vystoupí na Brutalu. Už se možná někde nějaký jména objevily, tak lidi, kteří to sledují, tak můžou vědět. To jsou první vlaštovky, každopádně sledujte Brutal Assault. Ideálně přijeďte, protože první odhalení bude přímo na festivalu, tam se budou prodávat nejlevnější vstupenky a lidi, kteří tam budou, tak budou mít přístup k tomu linku. Máme asi posledních 120-150 stupenek, je to taková challenge, jestli to letos vyprodáme nebo ne. Uvidíme, když nám s tím pomůžete, budeme jenom rádi.

0: Rádiu Beat.
1: Pojďme si říct, že je to takové veledílo i tou délkou samotnou. Valtari a Sign je ta věc, která právě teď dohrála tady u nás na beatu. V pořadu Harte Nevy, kdy jsme se spolu s Valtari krásně takhle překulili přes celou, takže už si pojďme říkat, že jsme v druhé hodině pořadu Harte Nevy. Valtari, jsou kapela spojená s Tomášem, jasně. A ty jsi říkal, že máš dlouhý příběh.
2: Tak je, příběh mám a hlavně teda byl velmi silný konec té skladby. Jo. To fakt jako v tichu si to poslechnout, mít hezky zataženo, tak to má sílu. No nicméně to, co jsme teďkom přehráli, byla jejich deska, kterou vlastně kombinace vážní muziky a nějakého death metalu v jejich podání. Je to z roku 96 a ta deska letos slaví 30 let a my jsme se loni dohodli s Valtari, že jediný místo, na kterém se to oslaví, tak bude Brutal Assault, respektive my jsme se dohodli, že to bude místo, na kterém se to oslaví, ale nějakou shodou okolností se stalo, že letos to bude opravdu jediný koncert, kde to budou hrát a je to poměrně náročný projekt, kdy tam bude symfonický orchestr, kde bude asi 36 muzikantů a vlastně momentálně Valtari už přiletěli do Prahy a zkoušej to a budou to hrát po x letech, budou to hrát v té původní sestavě, takže to je fakt velká věc a je to v podstatě jeden z headlinerů, který já jsem nezmínil. A speciální na tom je, že Valtari a Česká republika k sobě mají hrozně blízký vztah, protože oni tady v 90. letech objížděli každou mes a vlastně jsou zabudovaný v myslích lidí a tahle ta deska měla opravdu takový jako přesah v té době, jo? Že víc než hitová, tak byla hluboká a hodně lidí to má hluboko pod kůží. Takže mám radost, že se to daří a pokud to budete chtít vidět naživo a opravdu to s 36 muzikantem a symfonickým orchestrem, tak budou ve čtvrtek hrát na Brutalu.
1: Ano, já jsem tady teď očima projížděl přes ten program a hledal jsem ten přesný datum. Jak moc... Takže orchestr je náš, jsem pochopil.
2: A v podstatě, o co tam šlo, že musel nějakým způsobem ten orchestr si dal dohromady svoje aranže a pak to musel dát dohromady, ještě oni mají svýho nějakého člověka, který jim to přepisoval a teď už se to poprvé zkouší a myslím si, že to na sebe bude navazovat, ale je to opravdu proces, který trval dlouhou dobu a oni to oprášili po hrozně dlouhý době. Moc se na to těším.
1: Jak moc je složitý to dát dohromady, myslím tím, po stránce, protože jsem se párkrát v minulosti s Valtari taky potkal. A je to jako super parta jako velmi milých lidí, ale na druhou stranu jsou jako velmi sví a velmi prudce a rychle se pohybují.
2: Jo, je to tak, že oni jsou primárně nejenom muzikanti, ale umělci a takovej styl, který kdy vlastně hrozně přemýšlí, ať to má umělecky co nejlepší konec a v mezičase se mění rozhodnutí, to se určitě děje, kdy je to ku prospěchu věci, ale samozřejmě organizačně je to pak drobně náročnější, ale já mám radost, že možná i díky tomu a jsme jediní, kteří to byli schopní udělat a je to radost vidět, jak oni se z toho těší a jak to začíná vznikat a vrchol by měl být ve čtvrtek na Brutalu.
1: Tak to si nenechte ujít. 17:40, už jsem to našel přesně.
2: Tak.
1: To vychází ve čtvrtek na Sea Shepherd a Marshall Stage. Teda na Ačku budu. Je to tak, chápu to správně.
2: Ano, je to tak.
1: Jo, takhle už tak podle barev je to, už tomu rozumím. Tak jo. Takže stage vlastně ty hlavní jsou dvě, pak je tam Obscure, pak je tam Octagon, pak je tam ještě Cal Stage.
2: A když se budu bavit o těch hlavních stagech, tak v podstatě z Obscure, to je stage, která dřív bývala taková stará hala, následně jsme tam udělali stan a pak jsme to úplně otevřeli. A vlastně se nám z toho stala třetí hlavní stage, která dramaturgicky by měla jít spíš k nějaký alternativě, k věcem, který mají spíš k tomu metalu trošičku dál než blíž, i když samozřejmě není to absolutně dogmatický. Ale mám radost, že jak kvalitou toho pódia, tak zvuku a i těch kapel se z toho stala další stage, která má o maličko menší kapacitu, ale to nám dává další variabilitu v tom vlastně dávat dohromady nebo mít tam větší umělce, který můžou hrát teda díky tomu i na Obscure Stage. Oproti tomu máme Octagon Stage, která má kapacitu 1000 lidí a je vlastně v takovém zděném prostoru a má to až klubovou atmosféru a to je na tom hrozně zajímavý a dobrý, protože na běžném festivalu třeba, který je na letišti, tak takovouhle atmosféru neuděláš. Má to i svý stinný stránky, to třeba když tam dáme kapelu a jakože na neštěstí si myslím, že se tohle co stane, protože jsem se nějak se mi povedlo zabukovat víc kapel o pár, než jsem chtěl, protože jsem byl úplně nadšený z toho, co všechno se děje v hudebním světě a takže budou hrát i některý trošku větší kapely v Oktagonu, proto poradím lidem, kteří se na ně chystají, třeba Sadistic Intent, ať tam jdou o 20 minut dřív, protože my následně zastavíme provoz u toho Vodea a v rámci bezpečnosti se už bude pouštět kus za kus, člověk za člověka. Tak to je jenom nějaká drobná organizační rada, jak to udělat, aby člověk byl schopný stihnout svůj koncert i v prostoru, který je menší.

0: Zabí tu za námi. Nejprve povídání o Valtary, který jsou určitě jedním z taháků. Právě třeba si myslím, že i pro spoustu lidí, který nejedou na celý festival, a myslím si, že tohle je třeba jeden jako z bodů, který by si vyzobli. A pak jsme se překulili na další muziku, ke který jsme už vlastně nic neřekli, a to jsou Demolition Hammer.
1: Jo, to je klasika, americká kapela z New Jersey, která ve své době, samozřejmě tam trash a je tam cítit i ten hraný death metal, je to na přelomu 80. a 90. let. A já když to poslouchám, tak mě to udivuje, že to má pořád hrozný feeling a že jsou tam cítit ty hardkorový kořeny té scény, a to je vždycky osvěžující v téhle muzice.
0: Tak tahle ta věc, která dohrála, se jmenovala 44 Caliber Brain Surgery. Už jsem si to tady zapsal do notýsku a platí pro ty, kteří mě tady šťouchají přes sociální sítě, že nemám napsaný playlist, tak nemám, protože ho tady tvoříme s Tomášem naživo, takže až ho dotvoříme, tak vám ho samozřejmě na www.radiobeat vyvěsím.
1: A ty zajímavé otázky přišly nějaký nebo vůbec?
0: Vidíš, to jsme krásně zakecali, a já si je tady připravím. Otázky super. Samozřejmě stále pište. A s tebou odbočím k tématu, který ale je taky na brutalu už leta letoucí zažitou věcí, a to je takový ten doprovodný program. My jsme probrali ty stage a podobně, no. Ale nejenom muzika, že jo, patří k festivalu.
1: Ne, my samozřejmě víme, že přestože jsme fanatici a naši fanoušci, nebo lidi, co jezdí na Brutál, jsou fanatici, tak přesto není možný sledovat 22 setů kapel denně. Já myslím, že nějaký rozumný maximum je kolem 10-11, a to už vyžaduje jako velkou míru řehole a přemáhání se, což druhý den člověk za to může být rád, ale nějakou míru vynaložený energie to je. Nicméně, mezi těma setama je potřeba se nějak občerstvit, a když se budeme občerstovat jenom alkoholickýma nápojema, tak moc daleko nedojdeme. To znamená, my tam razíme nějakou teorii, že tam máme výstavy. Letos tam máme Zbyška Bělaka, který dělá třeba obaly pro Ghost. Dělal hodně metalových obalů a má hrozně krásný jaký hluboký obrazy. Takže to je jedna z hlavních výstav. Pak tam máme takovou zajímavou dekadentní výstavu, která je v podzemních chodbách, kde my se vlastně snažíme využívat všechny ty útroby pevnosti, protože když jsme tam přišli, tak jsme trošku vždycky koukali, nevěděli jsme, co s tím dělat, a po čase nás napadlo, že děti jediný, co můžeme dělat, je dát tomu nějaký život a využít to. Jo. Mimo to tam je třeba postapokalyptický konvoj, což je jakýsi Mad Max. U podpisovek bude hrozně zajímavá výstava, která se jmenuje Once Upon Hill, a je o pražském klubu 007, kdy tam v 90. letech přijížděli zásadní hardkorový kapely, které v té době byly malý, a ty koncerty měly perfektní atmosféru, a to je tam zachycený v dobových fotkách a budou tam i nějaký letáky, takže to je spíš nějaká reminiscence na to, jak se ta muzika vyvíjí, jak esteticky, tak hudebně, a vlastně možná z dnešní doby některý fanoušci ani nebudou tušit, že takovýhle fotky kdysi jako vznikaly, protože už v době digitálních fotografií na telefonech to může působit zvláštně. To je, to si myslím, pro ně lepší vidět, že ten vývoj za krátkou dobu se to může někam dostat. Mimo těchto věcí tam vlastně ještě tam je jedna taková legrácka, která uvidíme, jestli vyjde, ale jeden můj kamarád by tam měl dělat v hospodě kouzelníka, kdy fakt dělá dobře s kartama, a to je spíš jenom taková legrace pro zpestření. Mají tam být historický vojáci, ale v principiálně celý ten program je dělaný tak, aby člověk tam chodil, je to vlastně město ve městě, a pořád měl nějakou možnost aktivního vyžití. Vlastně, co jsem ještě nezmínil, dvě důležitý věci, je Pitov dům, kde máme v podzemních chodbách takový hrad strachu, který je jako opravdu, je to hrozně dobře hodnocený a navštěvovaný, a musím říct, že to je zážitek. A druhá věc, co je skvělá v rámci doprovodního programu, že jsme začali dělat kliniky, jak kytarový, tak bubenický, a nějaký debaty s umělcema o tom, jak třeba dřív to probíhalo, a to nám přijde hrozně důležitý v rámci toho, jaká je historie toho metalu, jaká je historie toho stylu, a lidi, kteří to poslouchají, tak samozřejmě chtějí vědět nějaký zákulisní věci, plus ty muzikantské věci, to je úplně jasný, samozřejmě dobrý bubeník a dobrý kytarista, pokud jsi fanoušek, to vždycky oceníš, a podpisovky, taky doprovodní program.

0: Festivalu Brutal Assault. My už jsme tady tenhle ten název samozřejmě říkali, protože Body Count je jedna z těch vždycky výrazných kapel, už třeba právě kvůli tomu žánru a stylu nebo stylům, který oni kombinujou. Pro mě tak trošku jako překvapení, ale milý od samého začátku, že metalisti obecně, ať jsou vlastně jako konzervativnější publikum do jistý míry v některých věcech, tak tohle to mám pocit od začátku jako brali. Co si o to myslíš ty?
1: Brali a ono to je možná i tím, že Ice-T se modlík Slayer, vždycky to říkal a vlastně takže vždycky bude mít zastání. Já jsem taky, my jsme na tom pracovali víc let, aby se u nás objevil, loni už to bylo blízko, nakonec to nedopadlo, vybrali si červen a letos už to mělo dopadnout a nakonec to taky nedopadlo, takže pak jsme řekli, tak jsem řekl, tak to ne, tak jsme ještě přemluvili a pro mě to bude speciální zážitek, já jsem je za poslední 5 let viděl 3x a musím říct, že ne, vždycky to byl úplně ten nejlepší koncert, ale já hrozně věřím tomu, že tady budou v malém semknutém prostředí, v místě, který je pro, vlastně když přijdou Američani, vlastně oni přijedou do toho Josefova, tam teda vidějí nějaký cihly a náznaky pevnosti dobrý a teď vlastně jsou v zázemí, kde my jsme z druhé strany a jsme ve velký kasárna, čtvercová kasárna a vlastně nikde není ani moc zmínka o festivalu, není vůbec nic slyšet a najednou projdeš takzvanou poternou, která má 80 metrů a objevíš se v místě, kde je 20 tisíc lidí a je to všechno uzavřený v těch cihlách a ta atmosféra, ty lidi, co to neviděli, jak jim vždycky spadne brada. A speciálně Američani jsou na ty historické věci hodně citliví, protože oni to tam nemají. Takže já věřím, že to může tenhle moment způsobí to, že tenhle koncert, že se na ten koncert bude dlouho vzpomínat a hrozně bych chtěl, aby to tak bylo.
0: No tak já budu držet palce, aby to tak dopadlo. My jsme už tady zmínili mnoho kapel a zahrály, který tam zazněj, ale mě by teď zajímal jako vyloženě tvůj čistě fanouškovský osobní pohled na celý ten line-up, tak pojď mi ještě vypíchnout třeba ty kapely a koncerty, který ty rozhodně nevynecháš, nebo pokusíš se nevynechat v rámci toho snažení.
1: No pro mě je to celý hrozně těžký, protože já mám už v hlavě příští rok, kde jsme opravdu na tom pokročili a snažím se takhle. Do velké míry si myslím, že obraz toho line-upu je můj vkus. Samozřejmě jsou tam věci, které jsou nějakým způsobem univerzálnější, nebo je dávám do toho, že se na ten festival hodí a třeba je tolik neposlouchám. Nicméně, jestli mám já něco vypíchnout, tak já se hrozně těším třeba na Body Count. Rozhodně miluji Immolation, který poslouchám 25 let, 30 a je to kapela, ze kterou jsem toho absolvoval, co se minut týče, hodně času. Dokonce jsem s nima kdysi jel na turné Západní pobřeží a jeli jsme tenkrát s Cavalérou, který hrál Sepultura. Bylo to hrozně fajn. Každopádně Primus je ta věc Clawfinger. Vždycky hrozně zábavná parta, hrozně dobrých lidí. Jo. To je na tom taky fantastický. Demolition Hammer, těm se to vždycky povede budou u nás, já tuším, že po třetí a stálo to za to. Možná, co zmíním, je Perturbator a Satyricon. Satyricon je kapela, která vlastně o tom můžeme mluvit, protože je to další věc, kterou si zahrajeme a ty jsou tam v úvozovkách tak trochu náhodou. Nám před 3 týdnama přišlo, že Cradle of Filth nebudou z technických důvodů schopní vystoupit a že to chtějí odložit na příští rok. A vlastně já jsem hrozně jako přemítal, musíme udělat něco, co bude adekvátní. A mě se podařilo, že Satyricon mají 2 dny volno mezi festivalama a zrovna to vyšlo, jak většinou 9 z 10 věcí nevíde a za ty roky se to nakumuluje, tak teďkon jsme si vybrali své štěstí a podařilo se nám je zabukovat. Satyricon je jedna z kapel, který na Brutálu hrají nejčastěji. Já je mám hrozně rád proto, protože z těch velkých black metalových kapel je to banda lidí, který vlastně pořád se snaží, nebo je to satyr, který se pořád snaží dělat soudobou muziku a není to revival sám sebe. Pořád se snaží vyvíjet a to mi na tom přijde fantastický a na pódiu je vždycky vidět ta jeho hrozná energie, která to kope dopředu.

0: No a na Rádiu Beats taky další muzika. Když tady před malou chvilkou byla řeč na téma Perturbator a Satyricon, tak jsme je dali pěkně pohromadě jako dvojpozvánku na letošní Brutal Assault, o kterým si vlastně hodinu a půl už povídáme a ještě to dorazíme s tímhletím tématem i s další muzikou, která bude hrát. Ale mě to nedá, protože vždycky si říkám, že když se takhle bavíme o festivalu a xkrát jsme se tady potkali a Brutal Assault je znamená značka a pro nás dva v podstatě značka známa, tak je spousta věcí, které už vlastně možná nás jako nenapadne řešit, ale třeba je spousta lidí, který to napadne. Narážím na to, co jsi říkal v tom minulém povídání, když jsi mluvil o té výstavě fotografií a o tom, že leckdo z těch mladých návštěvníků už vlastně si neumí představit, že to tenkrát tak bylo. Jak to vidíš s tím složením lidí, kteří přicházejí na festival na Brutalu? Obměňuje se to, mládne to, stárne to, jak to tam je?
1: No, já mám takový zajímavý statistický poznatek, že každý rok jsme asi o 10 nebo 9 měsíců starší. Mm-hmm. Což znamená, že se to nějakým způsobem obrozuje, ale neobrozuje se to tak moc, aby... obrozuje se to v menšině. To znamená, že v principu začínáme být trošičku skanzen a uvidíme, jak to půjde dál. Já myslím, že my to chceme dělat dál, nás to hrozně baví, ale v principu mám takový pocit, že ty mladí lidi už ten formát festivalu, jaký známe my a jak my si ho představujeme, až tolik nezajímá, protože pro nás ta muzika byl vždycky životní styl, byla to nějaká filozofie. Nebyla to jenom taková jako lehká zábava. V dnešní době mám pocit, že ty lidi spíš podléhají takový jako lehčí zábavě. Dneska si zajdu na koncert a zítra si zajdu na bruslení a uvidíme. A vlastně nemá to, už to přestává mít takovou hloubku nebo takový význam pro ty lidi, ať to říkám srozumitelně. Nemá to pro ně takový význam a to znamená, že já si myslím, že do budoucna bude nějaký formát, kdy tam budou youtubeři, budou tam různý filmy, budou tam hry a do toho bude muzika, která může být 30%. Náš případ to nebude. Já myslím, že my jako skanzen dožijeme a doufám, že před sebou máme ještě 40 let.
0: No to asi jo. Ale když by se teď našel někdo, kdo jede úplně poprvé, vůbec jako neví, která bije. Berme to tak, že teď nás slyšel poprvé a zjistil, že využije těch zbylejch 120 lístků, který ti zbývá do vyprodání. Tak co je ještě třeba organizačně úplně jako mimo, myslím teďko programovou část toho festivalu, důležitý říct, aby člověk věděl?
1: Jednoduchý. Doporučil bych, ať děláme speciální Brutal Express z hlavního nádraží, kde budeme hrát muziku, bude tam 8 repráků a budou se lidi moc volit podle stylů a vlastně ten festival pro ně začne už v tom vlaku. To je pro mě hrozně důležitý moment, ale ono to je i praktický, protože my tam ty lidi stihneme osvapovat, označit a oni tím pádem nebudou už pak ztrácet čas v kempu, což mi přijde jako příhodná myšlenka. Následně bych samozřejmě doporučil, ať si zabukujou nějaký ubytování, pár posledních míst přes naše stránky, no a následně, ať si přečtou instrukci, rozhodně, ať si stáhnou aplikaci, protože ta aplikace skýtá obrovské možnosti a tam se dozvíte hodně věcí o festivalu, no a následně přijít na festival, nechat se osvapovat, pokud přijedete tím vlakem, tak už budete, nicméně dostanete brožurku, kde budou další informace a pak, co já hrozně doporučuji, samozřejmě zaškrtnout si kapely, který máme rádi a který posloucháme, ale spíš procházet ten festival, snažit se jít do zákoutí, kam vás sami nohy možná nezanesou, protože tam nehrajou kapely, ale všechny ty místa se snažíme, aby měly nějaký význam a pořád budete mít možnost něco objevovat a něco zajímavého zjišťovat. A to je vlastně nějaký leitmotiv toho našeho festivalu, že chceme být město ve městě, ve kterém ty lidi můžou být sobě stačný a nemusí chodit nikam jinam. A to objevování myslím, že vás potěší, protože jsou tam hrozně zajímavé věci.

0: pro pořádek, tohleto byly Kitty a byly to Kitty, jo, byly a jejich Brekeš, to je ta věc, která dohrála právě teď. S Tomášem Fialou si povídáme, jsme tak trošku ve finále, protože hodiny ukazují v premiéře 21.42, v repríze ten čas úplně sedět nebude, ale v každém případě hodinu a tři čtvrtě už tady hrajeme muziku spojenou s festivalem a probíráme, ale co jsem, teď jsem tady koukal mezi SMSky, tak tady je jedna taková vlastně, jo, vlastně docela zajímavá od Murphyho, který tím, že vlastně, jak to tak chápu z té zprávy, z té SMSky, není vůbec nijak zasažen tou produkční činností, tak se ptá, jak se spojuješ s kapelami, který zvete, podle čeho to vybíráte a jak to bylo třeba na začátku festivalu, když vás nikdo neznal?
1: No, tak vlastně vždycky jsme poslouchali muziku a byli jsme fanoušci a podle toho jsme vybírali kapely, ale já musím říct, že já jsem nebyl úplně u začátku Brutal Assaultu, začal jsem pomáhat někdy od 5. ročníku, ale ten festival měl svůj nějaký dramaturgický směr a co my jsme udělali je, že ve chvíli, kdy jsme ho přebrali, tak jsme se ho snažili posílit, to znamená, že vlastně, že jsou to extrémní kapely z Doomu, Blacku, Deathu, Thrashe, hardcore a pak jsme k tomu přibrali dark ambientní elektronický styly. V podstatě říkáme, že už ten hlavní tlak není na to, že to musí být za každou cenu metal, ale hlavně ať je to nějakým způsobem temný a má to nějaký vyjadřovací potenciál a to zároveň ten festival dělá zajímavější. Jak to vybíráme? Určitě máme kapely, které posloucháme, určitě máme kapely, které nám jsou doporučený, jak agentama, tak i třeba nějakýma kamarádama a co já se snažím zachovávat, že každý rok jsou jedna, dvě, tři kapely, které tam ad hoc hodíme, protože myslím si, že ta hlavní funkce, nebo hlavní, jedna z funkcí, kterou bych chtěl, ať zůstane uchovaná u Brutal Assaultu, ať objevuje kapely, který to mají před sebou a kapely, který jsou mladý a který mají hroznou vervu a chtějí to dokázat a hrajou zajímavou muziku. A to je něco, co si chceme uchovat napříč tomu, že jsme se stali větším festivalem.
0: Dobře, teď mám zase tvůj výběr. Možná se vrátíme ještě, protože Satyricon, když hráli, tak o těch jsme se bavili. Pak to byly Kitty. Máš k tomu nějaký?
1: No, je to legendární numetalová kapela. Já myslím, že tady u nás nikdy nehrála, opravte mě, jestli se mýlím. A hrozně dlouho byla hibernovaná, teď se vrátili zpátky. Těším se na to, bude to zajímavý.
0: No a teď budeme hrát Alcest ještě.
1: Jo, Alcest, post black metal, francouzská kapela, která momentálně hraje skvělý koncerty a stává se větší a větší. A je to hrozně zajímavý, jak na sebe napasovala black metal a ten post feeling a sedí tam bezvadně, perfektně.

0: Beatle.
1: No tak teď už jsme ale opravdu ve finále, protože nám nezbývá příliš mnoho času na to si povídat a hrát muziku. Tu poslední 10-minutovku nebo 9-minutovku pojďme vyplnit muzikou a pojďme vyplnit možná takovým shrnutím toho, co jsme si tady řekli, když se ohlédneš za tou uplynulou naší dobou tady společnou. Co by se mělo vypíchnout, co by nemělo zapadnout, co by jsme neměli zakecat?
2: Tak spíš všechno, co jsme tady hráli, jsou kapely, které budou na Brutalu. Brutal začne teď v úterý před party, následně je od středy až do soboty, after party bude v Modrý Opici, v neděli, to jsme ještě nezmínili, Monstrosity, kdyby někdo měl chuť přijet. Co jsem nezmínil, a to je dobrý, máme pár posledních ještě vstupenek, které jsou denní, kdy jsme vypsali 400 kusů vstupenek na každý den a vlastně sobota už je hrozně blízko vyprodání, tak jestli někdo má zájem, tak sobota a pátek se tomu fakt blížej a jsem si skoro jistý, jestli to stane, čtvrtek a středa by měly být relativně ještě možný. Znova, Brutal Assault je oslava extrémní muziky, temné muziky, mám radost, kam se nám to za ty roky podařilo dostat, že jsme vlastně stále metalový, neortodoxně ortodoxní metalový festival, protože vlastně, nebo o co my se snažíme, mít tam hodně ortodoxních kapel a pak hodně trošku jiných kapel. A z tohohle pohledu si troufám říct, že to je zajímavý a pokud někdo u nás nebyl v hrozně rád bych ho přesvědčil, ať to zkusí, protože máme hrozně dobrý zkušenosti s tím, že když někdo k nám jednou přijde tak a nikdy u nás nebyl, tak většinou mu trochu spadne brada, má hroznou radost, že to objevil a chce k nám jezdit dál. Tak tím bych to možná uzavřel znova od středy do soboty Brutal Assault, je tam posledních asi 120, 150 vstupenek plus pár denních. Pokud máte chuť, přijeďte, my budeme rádi.
1: No my děkujeme, že jsi přijel ty. Ať se festival vydaří, teď máš před sebou docela makačku, tak...
2: Je to tak, já bych ještě chci představit, že budeme hrát Immolation, což je jedna z mých oblíbených kapel a dáme si z jejich debutu písničku Dawn of Possession a jako druhou věc budeme hrát na závěr...
1: Guilt Trip tam je.
2: Guilt Trip, což je mladá hardkorová kapela, která jde neskutečně nahoru a to, co naživo předvádějí, to je skvělý.
1: Takže to budou takové ty písně na rozloučenou. Já se rozloučím s Tomem, vám zároveň můžu říct, že vy se za chvilku budete vítat s Petrem Korálem, který nastupuje u Den 10. jak to bývá dobrým zvykem se speciálem, to nejlepší z roku 96, aneb významné desky, které slaví 30 let od vydání, což je strašný takhle říct, jak si já pamatuju, že ten rok 96 není zas tak daleko. No nic, je to 30 let a bude to první díl, takže se dá odhadovat, že Petr těchhle těch nahrávek, který z 96 ho bude chtít připomenout, bude mít víc než dost. A pak Davis, ale ti to tady uzavírají, vy si tedy býťáci užijte zbytek pořadu Hard and Heavy, já se budu těšit zase zítra odpoledne. Tome, díky, šťastnou cestu.
2: Díky.
1: Ať se daří.
2: A doufám, že se uvidíme. Čau.

Hezký večer vám přeje Petr Korál. Jsme na startu třetí hodiny dnešního Hard and Heavy na rádiu Beat a tímto se rozjel první díl speciálu nazvaného To nejlepší z roku 1996 aneb významné desky, které slaví 30 let od vydání. A začali jsme Metallicou pohledem na album Load, které mezi fanoušky vyvolalo takové rozporuplné reakce, protože Load bylo definitivně stylově někde úplně jinde, než byli fanoušci u Metallicy zvyklí, už to moc nebyl thrash metal a bylo to z pohledu mnoha lidí nesmírně komerční a tak dál a tak dál. Ale já si myslím, že taková ta nepřízeň, která je na desku Load už od jejího vydání házena, takže není úplně spravedlivá, protože na Load byly úplně parádní skladby. Možná to nebyl tolik metal, ale deska to, aspoň z mého pohledu, byla velmi podařená a ostatně to dokumentovala i skladba Ain't My Bitch. Kam se přesuneme teď? No, nepřímo vlastně také za Metallicou, protože další deskou, která slaví 30. výročí od svého vydání, byl takový zvláštní počin Apokalyptika Plays Metallica by Four Cellos. Ano, finští čtyři violončelisté tehdy vyrukovali se svým debitem, na kterém předělali pouze a jedině písničky Metallicy a dali jim opravdu netradiční rámec zvukový a to album vzbudilo obrovský a zasloužený rozsah, tak si na něj taky posvítíme aspoň jednou ukázkou. Ta se jmenuje Creeping Dead, Apokalyptika ve svých začátcích.

Posloucháte první díl dvoudílného speciálu To nejlepší z roku 96 a ne významné desky, které slaví 30 let od vydání. Já znovu opakuji, jako vždycky, když dělám tyhle ty bilanční speciály, že ten výběr toho zajímavého je čistě můj subjektivní, nevychází to z žádných žebříčků a statistik a tak dál. Prostě vybírám to, co mě tenkrát před těmi 30 lety oslovilo a přišlo zajímavé, významné, důležité z různých důvodů. A já si myslím, že to platilo i pro tehdejší nové album německých Halloween, které se jmenovalo The Time of the Old. Byla to vlastně druhá deska po Master of the Rings z roku 94 s Andym Derrisem za mikrofonem. A mně oproti té předchůdkyni The Time of the Old přišlo ještě přesvědčivější a dalo by se říci možná i o chup nadupanější, o čem svědčí třeba následující vybraná píseň Reborn. Tady jsou 30 let staří Halloween.

Stále se vracíme k deskám, které se dožily 30. výročí od svého zrodu, respektive od svého vydání. A po Halloween se dostáváme ke skupině King Diamond, nebo ke stejnojmenému zpěvákovi a jeho doprovodné formaci. Zatímco na předcházející 6. řadové album Kinga Diamonda The Spider's Lullaby se muselo čekat dlouhých 5 let, tak následující novinka The Graveyard přišla hned po roce. A podle některých názorů, ten můj nevýjímaje, jde o nejlepší Kingovo album 90. let. Budeme to dokumentovat skladbou, kterou mám velmi, velmi rád, a jmenuje se Digging Grace. Takže tady je King Diamonds, alba The Graveyard, píše se samozřejmě stále rok 1996.

probírce toho zajímavého, co sebou přinesl rok 96, tedy je to přesně 30 let, se od Kinga Diamonda přesuneme do Švédska za skupinou Therion. Jejich první vlastně deathmetalová alba ze začátku 90. let sice vzbudila rozruch, ale pochopitelně jenom v tom omezeném okruhu, víceméně jenom na té deathmetalové scéně. Ale už album Lepaka Clifford z předchozího roku, tedy z 95., jasně naznačilo, že skupina Therion se hodlá nadále ubírat hodně odlišným hudebním směrem. A na album Telly, které si teď připomeneme, a já myslím, že zcela právem, kapelník Christopher Jonsson, zpěvák, kytarista, autor většiny hudby i textů, zavelel k ráznému vypůjtí do zcela nových, totiž symfonicko-metalových vod. A Evropa z toho zůstala dočista paf. Takže podíváme se na album Telly prostřednictvím songu Chaos of the Shadow. Tady jsou Therion.

0: Radio Beat.
1: Vzpomínáme na alba, která se dožila 30. výročí od svého vydání, a po Telly skupiny Therion se přesouváme k Typo Negative a jejich albu October Rust. Typo Negative si prostřednictvím nesmírně úspěšného třetího alba Bloody Kisses z roku 1993 nasadili laťku pořádně vysoko, když to tak řeknu. Nejspíše proto trvala příprava a realizace jeho následovníka relativně dlouho, na poměry kapely do té doby nebývalé dlouhé 3 roky, ale výsledek stál za to. Parta kolem charismatického zpívajícího baskytaristy Petra Steela nabídla opět nesmírně podmanivý a uhrančivými melodiemi a celkovými náladami strhující gothic metal. Důkazem je i skladba Love You to Death. Tady jsou Typo Negative, letopočet 1996.

0: Gateu.
1: Po Typu Negativ zůstáváme ve Spojených státech a posuneme se ale žánrově, protože na řadě je Pantera. Dva roky po desce Far Beyond Driven Pantera, teda myslím s tou deskou, na krátkou dobu dokonce opanoval žebříček prodejnosti alb ve Spojených státech, což se s tou 30 let starou novinkou The Great Southern Trendkill už nepodařilo zopakovat. Přesto si troufám tvrdit, že za tuhle nahrávku se kapela rozhodně nemusela stydět a šlo o důstojnou nástupnici trojice alb Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power a zmíněného Far Beyond Driven. Co si dáme? Pojďme si zahrát titulní věc, titulní vypalovačku The Great Southern Trendkill Pantera.

stále si připomínáme desky, které slaví 30 let od svého vydání, a od Pantery a jejich The Great Southern Trendkill se teď přesouváme k brazilské Sepultuře a jejich počinu Roots. Vyšel 3 roky po předcházející nesmírně ceněné desce Chaos AD, která znamenala odklon od toho rychlého, drtivého treše směrem k údernému groove metalu. Novinka navíc nejednou čerpala z odkazu lidové hudby původních obyvatel Brazílie a Sepultura se tak stala jedním z průkopníků uplatňování etno prvků v ranku té nejtvrdší hudby. Ono malinko už to bylo i na Chaos AD, ale malinko na Roots to prostě bylo daleko silnější a výraznější. My si z desky Roots pustíme v podstatě titulní song, tedy skladbu Roots, Bloody Roots, a právě tu asi nejvíc etno záležitost, která se jmenovala Ratta Mahatta. Dvakrát Sepultura,

Radio Beat. Slyšeli jste dvě skladby z alba Roots, brazilské Sepultury. To album vyšlo v únoru a kapela ihned vyrazila na vele úspěšné světové turné. A tehdy nikdo nemohl tušit, že už za 11 měsíců bude všechno jinak a frontman Max Cavalera Sepulturu navždy opustí. Ale Sepulturu teď nechme být a pojďme na poslední album tohoto prvního dílu speciálu To nejlepší z roku 96 aneb významné desky, které slaví 30 let od vydání. A budeme si hrát z desky, která není řadová. Bude to taková výjimka, většinou připomínám jenom řadovky, ale album Undisputed Attitude amerických thrasherů Slayer rozhodně stojí za pozornost. Oni o dva roky dřív, tedy v 94. vydali výbornou desku Divine Intervention a čekání na další nový materiál se fanouškům rozhodli zkrátit prostřednictvím alba předělávek svých oblíbených amerických punkových a hardkorových kapel. Nazvali to, jako jsem říkal, Undisputed Attitude a my si z něj dáme nejdříve skladbu Sick Boy, původně od GBH. Ta však nebyla na základní verzi alba, ale pouze na limitované dvojcedečku. A pak přijde ještě song Guilty of Being White z repertoáru Minor Threat. Takže dvakrát Slayer z desky Undisputed Attitude. Pro dnešek je to ode mne všechno. Mějte se báječně, loučí se Petr Koral a za týden druhý díl tohoto speciálu.

0: na beatu.
1: Po 14 dnech, nebo lépe řečeno po týdnu, opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ovšem, po 14 dnech přivítejte i Ala, který se právě teď chystá přivítat s vámi. Ale čau.
2: Čau, já vás vítám a tebe taky.
1: Tak, já jsem se ještě nepředstavil, já jsem Davy, také vás vítám u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Ale opět si to dáme spolu, opět si playlist připravil ty, to znamená, že ty neseš veškerou zodpovědnost za tento playlist, to znamená chvála, sláva i vítky, vlastně všechno bude směřovat na tvoji hlavu. Co je za námi?
2: Úplně jsem znervoznil.
1: Dneska ale na závěr trošku black metalu, nebo
2: tam bude dneska.
1: Ne na závěr, myslím dneska, na start trošku black metalu, že jako teď to poslední a předposlední byl takový death metalový docela.
2: Serpentien z Ameriky, z Texasu. No a jak jste mohli slyšet, je to opravdu hodně temný black death metal. A opravdu CDčko Ghost of Aeon doporučuji poslechnout hlavně kvůli té atmosféře.
1: Dobře, proto tedy hned taky na startu.
2: No jednoznačně, aby jsme se navnadili, Davy.
1: A dneska zase koukám, pojedou tu pláky, takže co si dáme teď?
2: Davy, vybavuješ si francouzský death doomový projekt Contemplation.
1: Hele, něco mi to říká, ale nevím.
2: My jsme si tady hráli z debutové desky před několika lety.
1: No a teď chceš po mně, abych si pamatoval samozřejmě, něco několik let.
2: Ale každopádně teďko francouzský umělec Matthew Duchesne vytvořil druhé album, no to asi nebudu číst, je to ve francouzštině.
1: Nečti to.
2: Outboard něco. Každopádně hodně temný valivý doom metal s houslemi. Je to moc hezky udělaný a milovníci starého doom metalu budou mít radost.
1: Matthew Duchesne mi ale něco říká.
2: Že jo?
1: To jméno mi něco říká. Nemá on víc projektů?
2: Teď jsi mě dostal a já si myslím, že asi ne.
1: Hele, to jméno mi něco říká. Myslím si, že to tady zaznělo v nějakých mých posledních hodinách Hard and Heavy. Můžu si pamatovat pár měsíců nazpět. Jo?
2: Protože já si dovolím tvrdit, že to je zrovna jako taková ta hudba toho střihu doom metalu, který ty máš rád. Jo? Není to úplně ten funeral, je to ten devadesátkový ve stylu třeba Vakuum.
1: Tak to jdeme zkusit. Dáme si tedy tuplák a půjde tedy o novou nahrávku.
2: Je to tak.

0: Tak to byly Contemplation z Francie, je to tak. My si dáme další tuplák, už od kapely, která je tady v Čechách poměrně etablovaná, známá, kapela, která tady má nějaký jméno, kapela, kterou i já sám jsem několikrát zařadil do posledních, do svých soukromých posledních hodin pořadu Hard and Heavy, takže Nargarod.
1: Je to Black Project, který se dokázal z toho temného undergroundu prosekat napříč, nechci říct, kontinenty, ale možná jo. No a těch black metalistů v tričkách Nargarod prostě chodí poměrně dost, jo?
0: Hele, ale mně to přijde takový, že to jako není ten čistokrevný black metal, jaký si představíš pod jménem black metal, nebo tak to na mě působilo, hrál jsem tady něco naposledy.
1: No já bych řekl asi jako, že spíš jo, jako záleží až... Podle jakou nahrávku vezmeš.
0: Hele, já jsem vzal něco starého. Jako vím 100%, to bylo něco starého a říkal jsem, hele, to logo je prostě takový jako strašně známý, že
1: no,
0: prostě jako říkáš si dobrý, to je black až prostě jako to a jako z hlouby duše, ale ta skladba, kterou jsem zrovna já vybral, nezněla tak úplně, jasně, i na desce Incipit Satan od Gorgorod máš industriální skladby, které vůbec se neslučují se starou tvorbou jako Gorgorod. Vím, že to byla jedna věc taková, která nezněla úplně, víš, nasypaně prostě, že by to bylo takový...
1: No ten človíček, který se říká Ash, tak tvoří, nebo dělá Nargarod vlastně více jak 30 let, což je jako masakr. No a když to vezmu, tak... Ty počáteční nahrávky byly hodně dřevní. Si vybavuji, že jsem hodně poslouchal v autě nahrávku s názvem Black Metal is Creek. Ale on samozřejmě taky urazil nějakou cestu a ty černobílé obaly se najednou proměnily v křiklavě barevné. A novinka Apocalyptic Steel je toho důkazem. A řekl bych, že i vůbec... ty texty a celá ta image je trošku, jako řekněme, civilnější. Skladby, které si budeme hrát, I Drink Alone a Metal Heart.
0: Tak jdeme na to. Now you'd have to skull fuck to get a drink in this town.

0: Radio Beat.
1: Dalo by se říci takové hvězdné jméno na tom black metalovém poli, kapela, která se jmenuje Nargaroth. Jenom, jak já to nesleduju, jak jsem úplně jako mimo dění tady to. Ty jsi říkal, že to je jednočlenný projekt. Asi i já jsem vlastně o tom takhle jako mluvil. To znamená, že Nargaroth nelze vidět naživo.
2: No,

0: Já si myslím, že ne, teda. Jo.
1: Já nevím, no, jo, já se ptám, jako
0: nejsem, teď... Opravdu si nejsem jistý, ale řekl bych, že ne.
1: Teď tě neskouším, no, teď opravdu, no. Jako... Jenom, že si říkám, když vidím to množství těch triček a všeho na těch festiácích a na těch koncertech, tak si říkám, to musí být hodně koncertně aktivní kapela, že prodává na těch koncertech.
0: No, dneska i black metal je mainstream, jo, ale řekl bych, že to, co tvořili vždycky na Argarot, tak si zakládali na tom undergroundu hodně, vzešli z toho a řekl bych, že pořád takový ten okruh posluchačů, který je sleduje, pořád jako existuje.
1: Dobře, teď opustíme nějaký moře tupláků, vydáme se už za dvěmi kapelami. Co to bude teďko konkrétně?
0: Zase tady budou premiéry, Davy. Velotien je kapela pocházející z Portlandu a je to takový, řekněme, cross mezi postmetalem a black metalem. Hodně spíš jako takové modernější pojetí v rámci toho žánru, o kterém se bavíme. A je to vlastně úplně nová kapela prezentující novou nahrávku, která se jmenuje Mystic Down. No a potom Vergeld, to je one man projekt, zase borce z Texasu, zase úplná premiéra, novinka, a tadyhle se budeme bavit o melodickém death metalu. Takže trošku to je takový žánrový kontrast vůči tomu, co jsme se tady doposud hráli.
1: Texas a melodický death metal, tak na to jsem hodně zvědavý, protože Texas byl vždycky ten slam a ten brutal death a tyhle ty věci tam to jako opravdu letí. Texas a melodický
0: death metal. A zase to dělá jeden člověk, který by zřejmě nejradši se přesunul do Evropy.
1: Tak to chápu, jestli dělá melodický death metal. Dobře, takže dáme si dvě rozdílné věci a půjdeme do finále.

Nabitu.

0: bychom to nějakým způsobem zopakovali, tak to byly Velotien z Portlandu a následně tedy Vergilt z Texasu. Tak, teď si dáme tuplák a zůstaneme ve státech, jsem koukal, nebo koukám ti přes rameno do přípravy, že zůstaneme ve státech a na závěr si dáme ještě jednu věc, která je mi velmi známá jako názvem, ale kdybys mi teďko řekl něco o nich, tak si to nevybavím. No. To znamená, pojďme na Totem.
1: Totem je pro mě fakt jako překvapení z toho důvodu, že kapela pocházející z New Orleans vlastně vydá debutovou nahrávku v ranku, řekněme, sludge, instrumentál, metal, těžko říct, kam to začalo zařadit, i když vlastně ty zpěvy tam ve finále i jsou, ale je to hodně takové jako rozvleklé, ale instrumentálně opravdu prvotřídní i po stránce zvuku. Si člověk jako říká, jak prostě mladá kapela, která vlastně začíná a vydá první nahrávku, může znít takhle. Prostě úžasná věc. Mm. No a Skyforger, to je dneska už legendární lotyšská kapela, folk black metalová kapela.
0: Tak proto tak, znám ten název, ale nedokážu si nic kolem nich vybavit. Jo. Takže folk black metal.
1: Jednu dobu frčeli hodně, pak se maličko odmlčeli.
0: Jo, já si totiž pamatuju to logo, to bylo to s těma runama, to bylo napsané.
1: No jasně, jo,
0: tak proto se
1: hrál několikrát na Brutal Assaultu.
0: Tak jako ne, že bych úplně jako šel se na ně podívat, ale asi jsem šel zrovna od čínských nudlí jo, do distra a zrovna asi kolem. Ale vím, že to logo se mi prostě jako vybavuje. To jako vím. To není asi úplně to, co by mě...
1: Oni v roce 2025 vydali takovou, jako řekněme, comebackovou nahrávku, která se jmenuje Telkas.
0: A z ní si budeme hrát.
1: Z ní si budeme hrát. A řekl bych, že jsme si tady už možná i představili před rokem zhruba.
0: Ale díky moc, že jsi dorazil, s tebou se budu těšit opět za 14 dnů. Dneska pěkný playlist, ale moc pěkný to dneska bylo fakt. Jako, a vůbec, jako...
1: Nemusím být vystresovaný, že?
0: Ano, vlastně, když jsme to na začátku zmiňovali, nemusíš. Ne. Já třeba vůbec už tě do toho jako nehodlám jako vstupovat. Kdysi na začátku možná jsem tě umravňoval v nějakých věcech, že to už se možná nepatří a tak. A teď jako opravdu já jsem nadšený z toho, co nosí za věci. Že nezapomínáš na ty známý, na ty, kdy se člověk chytí trošku nějakým způsobem a pak na ty novinky, které vlastně v nás budějí ten objevitelský pocit, víš?
1: Tak jestli jsi to užil vlastně.
0: Já jako fakt jsem nadšený jako dneska a vůbec jako za ty poslední díly prostě skvělý. Takže chtěl bych ti tímto poděkovat. Spolu se uvidíme a s posluchači se uslyšíš za 14 dnů. Měj
1: se hezky. Budu se těšit. Ahoj.
0: No a loučí se s vámi a za týden se s vámi bude opět chtít slyšet. Baby, mě

0: časy. American Rap Show na Rádiu Beat.
1: Ahoj, beatiaci. Tady David Gore, American Rock Show. A jestli neznáš American Rock Show, protože jsme znova zpět na Radio Beat, já jsem jako Louisiana muž z hluboký jich. Byl jsem v České republice od 1994, hodně dlouho, 32 let, to je proto mluvím česky tak tento krásný. A na American Rock Show já vybrám jako kapely a skladby z kapely, co je neznámé nebo relativně neznámé a co já myslím, well, první, co mám rád a doufám, budeš rád taky. A vždycky to je něco jiný, nového, ale to není jenom nové kapely, to je taky staré kapely, staré skladby. Může být od 70, 80, 20 lety do dneska. Ale vždycky to je něco, doufám, je nové a dobrý pro tebe. A tento první skladba, co mám, nebo tento první kapela, co mám, já objevoval jsem to jako dva dny předtím a to není často, já říkám, Ježíši Maria, God damn! Ale když slyšel tento kapela, tento zpěvačka, já říkal, to je něco, co musí být na American Rock Show a co musí být jako první. A to je kapela Parker Barrow. To je jako jižanský rock a blues kapela z Nashville, Tennessee. A zajímavé je, to je jako Megan Kane, to zpěvačka, a Dylan Turner, jako bubeník, oni je ženatí. So, žádný hulipuli nebo tekli mekli se tento zpěvačka a další šliny v kapela, další jako fanoši. Možná může být tekli mekli, ale... A jako hulipuli, ale, ale normálně to není. Ale tento zpěváčka je superové. A zajímavé na tento název kapela, Parker Barrow, to není její jméno, žádný lidi v kapela, ale to je od Bonnie and Clyde, to zloděj, co bylo v Amerika v 1920 lety, myslím, to bylo, nebo 1930 lety, kolem tento čas. A protože Bonnie, její příjmení je Bonnie Parker a Clyde je Clyde Barrow. So to je jako Parker a Barrow. So oni mají tento název o tohle. So oni je jako 5 členy v kapela pro několik koncerty, 10 členy v kapela na další kapely. To je relativně nové kapela. Oni mají jenom 2 desky. Já vybral jednou skladba od její druhé deska. To skladba je The Healer od deska od 2025 minulý rok Hold the Mash. So Parker Barrow a čekej na tento zpěvačka. To je superové. A držet na tvůj prdel se oba ruky, protože to je něco. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpátky a teď jedeme na bluesové strán se jednou kytarista a zpěvák, co objevoval kolem 2 týdny předtím. Já myslím, to byl na YouTube Shorts nebo něco, jak koukal. A viděl, a to byl jako velký překvapení pro mě, protože normálně, jestli vidím nové kapely, já říkám, OK, to je dobrý, musím jako poslouchat víc, ale tento muž, on je jako bluesový zpěvák a kytarista, on to video, co říkal, on byl jenom 23 let starý a on hrál jako bůh na to kytara. To je super. Jeho jméno je Garrett T. Willy. So, musíte píšu nebo pamatovat tento jméno, protože když budeš slyšet tento písnička, budeš jako mimo provoz po tento. So, Garrett T. Willy, on z British Columbia, jako Kanada, z King Come Inlet, je to město, a zajímavé je, on je jako Indian z jako Severní Amerika. A jeho kmen je Namgis a Tlingit kmen. On nevypadá jako Indian, ale je. A jeho první deska byl v 2023 a to je Same Pain. On byl jenom 23 a on dělal jako druhý deska Bill's Cafe tento rok. So on je jako nový talent. A zajímavé, on bude na Blues Alive v Schumperk tento rok. So určitě já budu tam. Já musím jít. Ale výborný kytarista, výborný zpěvák, hluboký hlas. So to je absolutně super. Já vybral skladba Make You Mine Tonight od jeho první deska Same Pain od 2023. On byl jenom 23. A jestli máš rád Garrett T. Willy, taky na American Rock Show Facebook stránka mám jako video od jeho živé hra, několik skladby. A taky na American Rock Show vždycky je tam playlist od American Rock Show, taky na Radio Beat webové stránky mají jako to playlist. A taky na American Rock Show Facebook já dám se jako linky na různý videa. So vždycky můžeš objevovat jako nové kapely tam. So jedeme na to, Garrett T. Willy.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, sme spátky a teď jedeme na country rock stran. Jestli neznáš country rock, to není country, jak poslouchal tvůj děda a babička. To je určitě ne. Tento, jako country rock, tento dny je něco úplně jiného. A to je jako víc na rockové stran, než jak no country. Ale výběrové jako kapely, oni dělá jako to, jako tvrdý masové country. A tento pán dělá. A jeho jméno je Corey Marks. On je taky z Kanada, jako to bluesové kytarista předtím. On z North Bay, Ontario. A on poslouchal, kdy byl jako mladý, Merle Haggard, jako normální country. Merle Haggard, Brad Paisley, Eric Church. A taky jeho vlivy byl jako Brian Adams. Ale taky Ozzy Osbourne a Rush. So je, on je jako jedno noha v country a jedno noha v rock. A budeš slyšet teď, jaký noha on má v rock. Já vybral skladba Make My Country Rock od jeho deska Sorry for Nothing od 2024. To je jeho třetí deska. A zajímavé je, na tento skladba vevnitř je, jako hraje je Sully Erna, on je kytarista od Godsmack, on je tam. Travis Tritt zpívá taky, jako, to je jako slavný country zpěvák. A taky Mick Mars z Motley Crue. So, jedeme na to. To je nový country rock. Corey Marks.

0: American Rock Show. Nabitu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpátky a na American Rock Show já vždycky hledám jako nové kapely, nebo neznámé kapely. Může být starý nebo nové, ale to je jako neznámé moc, nebo relativně neznámé kapely, protože vždycky chci jako hrát kapely, co je není jako velký slavný a všechny zná už. To musí být něco, to by musí být jako cesta, jako cesta objevovaný. A já mám jako práce, já musím hledat jako tento kapely, ale nemůžu hledat jako všechno. A neznám jako všechno, co je neznámé. To není možné. So já chci jako tvůj pomoc, jestli znáš ty jako neznámé kapely nebo relativně neznámé kapely a můžeš poslat mě tip na já, tento skladba nebo kapely do Radio Beat na studio@radiobeat.cz nebo poslat jako zpráva přes Messenger na American Rock Show Facebook page. A každý měsíc já budu vybrat jedno vítěz a oni bude mít jednu noc v Riverside Apartments v Železný Broad. To je riversidebroad.cz a to je včetný snídaní a bude taky dva trekové kola z Ridey Zera taky v Železný Broad rideyzera.cz a doufám, budeš poslat jako výborný skladby nebo kapely a budu hrát na American Rock Show, to vítěz, budu řekni tvůj jméno a odkud jseš a tvůj kapely, so, a tvůj tip budeme jako hrát na American Rock Show. So jedeme dál na další kapela, tento je Jižanský rock, z kapela z Pennsylvania, ale Pennsylvania to je jako v jich, v Amerika to je jedno, a to je jako superové Jižanský rock kapela. Určitě to je neznámé kapela, to je Buckskin Whiskey. Oni mají jako to dvojitý kytary a všechny sliny v kapele mají to velký fose a knírek. To je jako, jako mladý ZZ Top, jako kapela. So oni mají jenom dva desky. Já vybral jednu skladbu Out of Tennessee od její první deska Roll On od 2021. So jestli neznáš Jižanský rock moc, tady máš vzorek, jak to je. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Tak, American Rock Show sme spiet a teď jedeme na pilný rockový strán. Country rock ne, jižanský rock ne, blues rock ne, to je rock v pilný plín. A tento kapela z Gainsboro, Virginia. Tento kapela, oni byl jako spolu kolem skoro 15 let. Ale dělali jenom jednu desku, já nevím proč, ale to jedno.

Skladba jsou vybral od Tinto Deska, to je Southern Pride, to je můj nejoblíbenější skladba od ní. Název Deska je It's My Time od 2013. So jdeme na to, Southern Governor.

Louisiana, blízko od môj domáci miesto. Jeho miesto je kolom 5 kilákov za môj domáci miesto. On je absolutívny, výborný. Jeho styl je, on je říká jako Bayou Soul. So to je jako Bažena Soul. A on má už 12 desky, jedno živé deska, ale můj nejoblíbenější deska od ní je Karen Crow od 2004. A tento skladba je absolutně superový. To je něco jiného, určitě, ale doufám, budeš rád. So tento skladba Save Me a zpěvák je Mark Bruce.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpět. A teď jedeme na zpátky do bluesové strán. A tento skladba, a tento kapela, nebo musím řekni, tento kytarista, on hrát zlý blues. On má zlý slide guitar. Co to je zlý slide guitar? Budeš slyšet teď, protože to je jenom jedno slovo, co může být popis. Tento skladba a tento styl. Zlý. To kytarista je Dave Hall od Austrálie a to skladba je Short Fuse Blues. Zlý jako prase. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show jsme zpět a teď jedeme na country rock ještě jednou, protože musíme dělat to. A country rock, tento skladba a tento zpěvák, nebo tento kapela, je Hardy. To je určitě country rock na určitě tvrdý stran. A to zpěvák je Michael Wilson Hardy. A to kapela je Hardy, jeho příjmení. A on je jako to zpěvák a skladatel. A on říká, jeho hudba má heavy metal, to je jako kombinace. Heavy metal, punk rock, soul a hip-hop. To je kombinace. To je country, huh? So, proč ne? On je jako slavný skladatel, protože on dělal jako skladby pro slavný kapely v country rock. Florida, Georgia Line, Chris Lane, Blake Shelton, Morgan Wallen and Ella Langley. Jako další. So on už dělal jako 4 desky. Já vybral jednu skladbu od jeho druhé desky. To skladba je Sold Out. To deska je The Mockingbird and the Crow od 2023. So, tento skladba Sold Out a to kapela je Hardy. Jdeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore. A teď ja slyším nieco, a to je The Blues. The Blues volá a musíme vyzvednúť. Nebo musíme tlačiť na knoflík a vyzvednúť. Tento skladba, so hrať, je absolutívne super od kytarista Ainsley Lister. On z Leicester, Anglie. On začínal se kytara, kedy byl jenom 8 let a on hral v body od 13 let. So on má hodně zkušenost, já nevím, kolik let má teď, ale je starší muž určitě, starší než já, a jsem už jako starý, jako prase. A jeho kapela je Power Trio, so jenom 3 lidi. A on má 10 desky, to poslední deska, co on dělal od 2022. A Ainsley Lister, super bluesový kytarista. Jestli neznáš, musíš jako poslouchat víc jeho hudba. Já vybral skladba Hero, to je jedno od můj nejoblíbenější z Ainsley Lister. Hero od jeho deska All or Nothing od 2002, to je jeho pátý deska. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, sme spiet a ja potrebuju tvoj pomoc. Ja potrebuju jako tipy na nové kapely nebo staré kapely, co je neznáme, relativně neznáme, protože ja nemůžu najít všechno. A ja chcem tento show být jako spolupráce mezi nás. So jestli máš jako tipy na jako kapela nebo skladba, co je neznáme, jenom poslat na mě do Radio Beat, studio@radiobeat.cz, sej tvůj tip, nebo na American Rock Show Facebook stránka, můžeš poslat jako zpráva přes Messenger, nebo jenom dělat comment, tam je jako víc informace na tento, to je soutěž, co dělám. Protože já se dělám jako soutěž, kdo poslat jako dobrý tip, nejlepší tip. A ja vybrám tvůj tip, ja budu hrát tvůj kapela nebo skladba na American Rock Show, budu řekni tvůj jméno, odkudy seš a taky budeš mít jednou noc zdarma na Riverside Apartments v Železný Brod. Sej snídaný a taky dva trekkingové kola od Ride Izera. A můžeš jít jako podel Izera na nové Greenway Izera jako cyklotezka. So to je jako Riverside Apartments, Riverside, broad.cz a Ride Izera, rideizera.cz. So, jedeme na poslední skladba na tento American Rock Show. Tento zpěvák má jako divný jméno. Já nevím, jestli je divný v češtině pro tebe, ale pro mě je. Austin Snell. So Snell to není nejlepší příjmení, ale to jedno, protože on zpívá výborně a on dělá super rock, country rock hudba. On z Dudley, Georgia a on má jenom dva desky, so to je relativně nový zpěvák a já vybral jeho skladba Muddy Water Rockstar od jeho první deska Muddy Water Rockstar od 2023. So, to je country rock jako prase. So, tento bude poslední. Nebo pamatovat, vždycky playlist bude na Radio Beat webové stránky pro American Rock Show a taky na American Rock Show Facebook stránky. Vždycky je tam jako to playlist. Víc informace na to soutěž, co mluvili jsem na a taky jako links na další jako jiný kapely, co můžeš objevovat jako nové kapely, nové skladby. So, za dva týdny bude další American Rock Show, so těším se na tvůj uši a jedeme na to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

zpátky kolem letí. Který kolem letí zpátky a mají spolu